0: zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa, na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon, Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Zážitky.cz.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
13: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
14: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
13: Je.
14: Ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
12: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
15: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
16: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
15: Jasně.
16: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
17: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: zkuste si dát minutku klidu.
1: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásné středeční ráno, jsou tu první zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. 36-letá žena z Olomouce přišla o 300 tisíc korun, když uvěřila, že může zabránit podvodu, jehož obětí se měla stát, převedením peněz na takzvaný bezpečný účet. Pachatelí tvrdil, že si jejím jménem někdo zažádal o vydání nové kreditní karty. Peníze si nakonec půjčila. Pokud vám někdo oznámí, že byla na vaše jméno vydána karta nebo sjednán úvěr, zachovejte klid a vše si ověřte přímo u své banky. Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní jazykové výrazy a zkratky, kterým lidé rozumí jen obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. A pojďme také na fotbal. Realu Madrid vydřel v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a bodově se dotáhle na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Golem v nastavení favorita od druhé ztráty bodu v sezóně zachránil Espí. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou v ročníku. Pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Deportiva Alaves 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Tohle ceníme. V Pardubicích budou u školních přechodů pomáhat strážníkům i asistenti z řad veřejnosti. Dobrovolníci se hlásí a první projdou školením, aby ještě teď v září mohli vyrazit do terénu. Městská policie díky nim zvládne zajistit bezpečnější přechody pro víc dětí. No, na Černé hoře ještě počasí. Mlhavé máme místy ve východních Čechách středeční ráno. Den přinese hodně mraku a místy přehánky někde dokonce bouřky a nejvyšší teploty docela vysoko, 22 až 27 stupňů Celsia.
9: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já si myslím, že to budeme muset na měsíc teďka vyměnit, protože začíná snídaně s Michalem, ahoj, s Jasmin.
2: Ahoj.
1: A taky Filipem Lejčkem.
3: Filip David, vás zdraví, krásné ráno.
1: My musíme připomenout, že David nám odjel na svatební cestu, bude pryč měsíc, takže ty tady s náma budeš měsíc teďka v kuse, jo?
3: Měsíc, nebudu tady většinou pondělí, středa, čtvrtek, jo. A děkuju Davidovi teda, že mi zpříjemnil život, samozřejmě, no, stávat ve 4:50, to je nádhera.
1: Protože ty máš vlastně víkendy, že jo, vysíláte s Leo.
3: Víkendy, no, 7 až 12. No. Teď tohle, takže budu muset chodit spát dříve.
1: No tak, protože ty bys měl každý den, tak by ti tady z toho já by ho, že jo?
3: To by bylo,
1: to by bylo
3: do česta z toho tady jako fakt vápnout.
1: Tak ještě bychom mohli přivítat posluchače, co vy na to?
2: Ahoj!
1: Ahoj lidi, dobrý ráno, je středa konečně, 3 minuty po 6:00 startuje středeční snídaně a taky hity Imagine Dragons. Hit Radio.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní Imagine Dragons 6 minut po 6. Hezké ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli někdo řeší nebo řešil takhle po ránu stejný problém jako já. Já jsem se v noci asi ve 3 zbudil a říkám si, je, to mám ještě necelý 2 hoďky a můžu spát, jo. A teďka jsem nějak zavřel ty oči a pak jsem se znova probudil a říkám si, tak pořád mám ty 2 hoďky a třeba za 3 vteřiny. A já... Ještě ne. Znáte ten pocit, asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, dneska se mi to stalo taky. Nezbudila jsem se teda ve 3, ale jsem úplně rozlámaná a strašně se těším, až to jako přejde tenhle ten pocit. Teda.
0: A mě by zajímalo, čím to je. Já jsem taky šel spát brzo a probudil jsem se úplně rozbitej. Co Filip? Jak to vypadá, že jsi se vyspinkal dobře?
2: No ani moc ne, já šel spát 1:30 asi. Yeah. No? Ale jsem si myslel ráno, když mi to zvonilo 4:50 první budík, která to odkládám do 5:10, jo. Tak jsem si myslel, že je to chyba, že jo, protože já takhle nestávám normálně. Já většinou spinkám do 9.
0: Takže jsme vlastně rádi, že tady seš s náma, no. Tak
2: jste rádi, tak to jsem taky
0: takže
2: rád.
0: Jsme tady prostě 3 rozbitý, tak to je super, no, že máme probudit celou republiku. Tak počkej. Tak a je to. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Ve hře je opět voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz na prémiová krmiva pro psy a kočky. A dáme to jednomu z vás, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jak moc se vám dneska ne chtělo vstávat, jo?
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte hnedka psát.
0: 6 hodin, 8 minut, posloucháte Hit Radio a tohle jsou další hity. Rehab, hezké ráno.

0: Takhle zní středeční hit rádio Rehab in my head. Za 5 minut 6:45 my vám přejeme krásné ráno a je tady minuta šampionů. V minutě šampionů můžete celý tento týden vyhrát voucher na 5000 korun na akinu.cz, kde najdete krmiva, pamlsky a další věci pro psy a kočky.
1: A připomínáme, že Akinu je navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který už 20. září startuje v Praze a celý to startovní poputuje na pomoc opuštěným a týraným zvířátkům.
0: Tak jdeme na to, jdeme hrát o voucher na 5000 pro vašeho mazlíčka. Filip, na tobě je vybrat jednu z SMS, která se ti bude líbit. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska chtělo vstávat. Tak minuta startuje teď.
1: Radek z Jihlavy, stávalo se mu hezky, ale nechtělo se mu odvalit od jeho přítelkyně.
0: Pavel Pardubice, vítám Filipa, mám pejska 14 let, spalo se špatně.
1: Renča z Kalice přemýšlí, jak ze středy udělat pátek.
0: Jitka Světla, vstála jako rybička.
1: Libor Trhové sviny, nechtělo se mu tak moc stávat, že myslel, že nepřijde.
0: Olča Karlovarsko, stává se kvůli tmě čím dál hůř.
1: Andrea Praha, nechtělo se vůbec, ale ve 3 už půjde domů.
0: Leona Lanškroun, od 2 vzhůru.
1: Lucie Bruntál, ještě 10 minut po probuzení chodila se zavřenýma očima.
0: Radka Lanškroun, docela se mi vstávat chtělo, dnes to bylo v pohodě.
1: Martin Lohota u Vsetína, jemu se vstávat po včerejším tréninku vůbec nechtělo.
0: Lucka Hranice, mně se dneska vstávat chtělo, protože je středa a už se nám to sobotí.
1: Léňa Budějice nemohla usnout, takže byla vzhůru až do rána a teďka hybaj stařeno do práce.
0: To psala ona sama, jo,
1: přesně, to není
0: od nás. Tak Filo. Která SMS-ka se ti líbila z těch všech? My jsme to tak rychle prolítli, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, akorát máme na to minutku.
2: Tak jelikož máme kočičku, tak cenu si beru já. A ne, mně se tam nejvíc líbilo, že přemýšlí někdo, jak ze středy udělat pátek. Mm-hmm.
1: Aha, koukám na to, počkat.
2: Teď jsem si chtěl samozřejmě zaznamenat i to jméno, a to jsem nestihl.
1: Renča.
2: No tak. Jo, tak to se mi líbilo, protože to je takový hezký přemýšlení, že jo, je sice středa, si říká, jak si to udělat pátek, za mě si rád něco dobrýho k snídaně, prostě sladkýho.
0: Tak Renčo, ze Skalice mi gratulujeme, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz. Napiš nám, prosím tě, ještě jednu zprávu a to, ještě přidej příjmení, ještě přidej mail a ještě přidej adresu, to máme komplet, jo? What the hell? Ale tak to jsem si nějak jako řekl, no, když zvonil ten budík dneska ráno, tak jestli vy to máte podobně a fakt se vám nechtělo, tak my se budeme snažit vás probrat. Avril se o to postará a taky my tři, Michal, Jasmin, Filip, hezké ráno, zítra rádio.

poetika. A středeční hit rádio chvíli po čtvrt na sedm. Evropská unie, možná jste o tom slyšeli, brzo přibere člena, možná, který má k Evropě geograficky dost daleko. Kanada. Kanada řeší nějaký trable se Spojenými státy, tak hledá parťáky jinde. Evropě geograficky dost daleko. Kanada. Kanada řeší nějaký trable se Spojenými státy, tak hledá parťáky jinde. A líbí se jí nejvíc Evropská

0: cenu zlata, že opravdu se prohneme, když to jako kupujeme, jo. A taky vlastně jakou to může mít dál výhodu, napadá mě, že bychom mohli mít v Bruselu někoho, kdo umí hrát hokej. A je to. Hele, let's go, pojďme do toho. Za chvíli další hity, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, taky Nia Samsei. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás hledíte za volantem, bude doprava. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
14: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
15: Datart uvádí Dny Marianne.
16: Dny Marianne, jo.
15: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D8 na 57. kilometru ve směru na Drážďany do

0: došel k dopravní nehodě, kolona se netvoří, no a na D5 mezi 95. a 89. kilometrem ve směru od Rozvadova na Plzeň probíhají stavební práce a vozovka je zúžená na jeden tu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: jsou hity, tohle je Nia a taky středeční hit rádio Snídaně šampionů 6.31. A je tu ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. Hasiči v americkém státě New Hampshire zažili na konci srpna velmi náročný zásah. Předtím už vedle hašení domu v plamenech museli uskakovat i před jeho majitelem. Ten jim totiž ukradl auto a přitom tři hasiče málem přejel. Seniorka ve švýcarském supermarketu zapomněla u samoobslužné poklady naskenovat plastovou tašku a další položku načetla špatně, za což ji prodejna nahlásila policii. Ta ženu předvolala, vzala jí otisky prstů a dokonce zdokumentovala její tetování na noze, zatímco supermarket po zákaznici požaduje pokuntu.
2: Sakr. Můžeš domů dneska?
0: Jsi dobrý, jako. No, a jak můžeš říct pokuntu? No prostě po ní chtěj 7700 korun. Tak a žena z Malé Výsky v americkém státě Missouri nemůže uvěřit tomu, že jí místní úřady vyhrožují soudem za to, že sousedům každé ráno zdarma připravuje snídaně. Její kuchyně totiž nesplňuje normy předepsané pro komerční stravovací podniky.
3: Nevím jak vy, ale já nechápu, kde je problém, protože teda nesplňuje podmínky pro komerční věci, ale ona to dělá zdarma, tak kde je ten problém?
2: No problém je pro dobrotu na žebrotu, proto vzniklo to přísloví, že jo? Jinak vlastně ta první zpráva s tím hasičem, jo, mě to připomnělo, jak jsi to tam říkal, že tři přejel?
0: Málem přejel,
2: tak to bylo jako...
0: Ale oni hasili jeho dům.
2: Hele, je to rebel.
3: Jo?
2: Při zatýkání tři hasiče těžce zranil, dva zmoždil a jednoho zesměšnil. Pojďme na muziku Offspring, The Kids Aren't Alright. Tohle vás probere zaručeně 6.33, hezké ráno.

0: Rad Be Mine, takhle zní středeční Hit Radio, snídaně šampionů. 6.38 a už za půl hodiny budeme zvonit.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každé ráno, totiž tady v 7 hodin 10 minut virtuálně zvoníme v éteru a vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, tak vaším úkolem je se jít podívat ven nebo alespoň vykouknout z okna, jestli tam neuvidíte někoho od nás z Hit Radia.
2: Na tohle

0: vypadalo včera? Zdeňka vyhrála 7000 korun.
1: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
2: Je to tady, je to paní Zdeňka.
1: Už je to paní rychle, ježišmarja.
0: No tak bomba.
2: To bylo pár sekund.
1: Zdeňko.
2: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
2: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
2: Ano.
1: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
2: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
2: Jupi.
1: Moc gratulujeme.
0: No a 7000 korun to bylo včera proto, protože předchozí dva dny to nevyšlo. My jsme opět na startovní částce 5000 a pokud by to náhodou dnes nevyšlo, tak zítra hrajete o 6000.
1: Ale snad to vyjde a někdo zvolá jupi.
0: Jupi. Největší radost Péteru. Jupi. Tak v 7:10 budeme zvonit.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Voláme všechny pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
11: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
12: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
11: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
12: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
11: A dětem přidáme helmu zdarma.
12: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
11: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty sluší všude přitom.
16: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Usnula?
18: Asi jo.
17: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
18: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
17: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
19: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí auto od ESA.
20: Z GLS GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic. Probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na výjezdu z Klatov směrem na Horažďovice na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s autobusem.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej, tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů. Chvíli po 6:45. S vámi dneska Michal, Jasmin a Filip. Hezké ránko.
1: Za 3 týdny jsou tady komunální volby a musím říct, že už teďka to začíná být solidní bizárek, jo? Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš. Bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba.
0: No, mě by spíš zajímalo, když o tom přemýšlím, jaký budou mít volební slogany, jo? S náma to bude tvrdá jízda, nebo jakoby co by tam mohlo být dál těch, takhle, ta... jako co by tam mohlo být,
1: ano, je bude
0: neomezená.
1: Nicméně představme si i tu situaci, jsou všude během těch voleb polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snad.
0: To jsem někde viděl. Ale budeme stavět nové byty. No, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jasný. Amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo? Ale říkám si, že opravdu dneska do politiky už může každý i pornoherec, už prostě asi neměl do čeho píchnout, no.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, co pak všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Krásné ráno, za chviličku 7:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter, jejichž pracovníci školám, obcím i veřejnosti radili s evropskými dotacemi a informovali o dění v Evropské unii. Krok zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Materiál úřadu vlády, podle kterého kabinet srpnu rozhodl, ale náklady center ani jejich efektivitu nijak nevyhodnocuje. Náhrada za ně prý teprve vznikne. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců kvůli nelegální migraci a pašerákům. Opatření se mají soustředit do hloubky rakouského příhraničí, což by podle úřadu mělo mít na pravidelné dojíždění minimální dopad. Tento postup přivítalo i české ministerstvo vnitra. A pojďme také na sport. V předehrávce prvního kola Tip Sport Extraligy zvítězil Třinec na ledě Karlových Varů 2-0. U rozhodujícího momentu hostů byl Jakub Galvas, jehož pobídku si do vlastní branky srazil obránce Západočechů Elmery Eronen. Druhý gol přidal Ondřej Kovarčík do prázdné klece domácích. Úvodnímu duelu ročníku i zbylým zápasům, které se hrají dnes, se bude o 14.10 věnovat speciální buly Start živě s přímým přenosem utkání Maxaligy Setín Zlín od 17.30. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Přelouč na Pardubicku opravila chátrající dům a vytvořila v něm 4 nové byty. Ty nabídne hlavně lékařům, strážníkům a dalším profesím, které město potřebuje. Rekonstrukce vyšla na víc než 9 milionů korun. Na Černé hoře se ještě podíváme zblízka na to středeční počasí. Tolik sluníčka jako včera nebude. Ráno máme místy mlhy, místy zataženo a přes den čekáme oblačno, přehánky, místy dokonce bouřky. Teploty celkově vysoko, maxima pro východní Čechy 22 až 27 stupňů Celsia.
14: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
15: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné středeční ráno.
16: Ahoj, hezkou středu.
15: Snídaně šampionů.
12: Čověče, mi teďka pípla SMSka, píše mi mamka, jo, nezapomeň no. popřát ségře. A já, počkej, on je září vlastně, on je 16. září. A já si říkám, ona se narodila 96, takže jestli počítám dobře, tak je 30 teda.
16: Ty krásno.
12: Já si pamatuju, no mě bylo kolik 6, když si jí dovezli z porodnice, jo, a je to třeba jako kdyby to bylo včera. No tak ségra, jestli posloucháš, všechno nejlepší. Přejeme i vám, kdo dneska slavíte, a přejeme i vám, abyste za 10 minut
16: získali 5000 korun, protože kdo pak to zvoní, už 71 z vás zjistí.
12: Tak zůstaňte u rádia. Teď Činasky.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: Potkal jsem

0: Just Dance, Lady Gaga, tohle milujeme, snad i vám to udělalo radost. Posloucháte Hit Radio, 7 hodin, 10 minut, hezké ráno a to je čas.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do...

0: korun.
1: Včera vyhrála Zdeňka 7, doufáme teda, že nám otevře i dneska někdo a na místě někde v České republice je Denisa. Deniso, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno, tak neříkej nám, v jakém městě jste, ani v kraji, prostě je to zatím tajný, jenom nám pověz, jak to tam vypadá, kdyby si měla popsat tu ulici, co se tam teďka děje, nebo neděje, spí to tam, žije to tam?
2: Tak já jsem tady u novostavby baráčku, okolo sebe mám vlastně jenom stromy a baráčky, takže moc nic jiného nevidím.
3: Svítí se tam?
2: No jako už je světlo, takže tady už
3: já je světlo. Já myslím v tom baráku.
1: Hele, tak tam, kde je Denisa, už je světlo. My tady máme ještě tmu, tady se rozednívá.
2: Tady je světlo, takže už se určitě v baráčku nesvítí.
1: No tak Denisko, my spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000.
2: Aha, někdo kouká z balkona.
1: Kouká? Je tam.
3: Haló?
1: Haló.
2: Ještě čekáme.
1: Tak ať se má vás, pojď, nebo něco.
2: Ať běží. Pobíž toho, nebo to stěnem. Dobrý den.
3: Jo, je to tam.
2: Dobrý den. Dobré ráno. Kdo tam? Dobré ráno.
1: Kdo na druhé straně?
2: Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a sen mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudeš ještě vyhrát. Já se omlouvám, ale Jarko, mě tady natáčí, já jsem ještě vpíšel.
1: No tak aspoň budeme mít content na sociální sítě. To jsme právě čekali, že někdo vyleze v pyžamu.
2: Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
3: Ježiš, to je krásný. Tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
2: Taky moc děkuji, jsou skvělý, děkujeme.
1: Tak jo, Jarmilko, moc si to užij. 5000 korun je tvých. Gratulujeme. A jestli nám dáš ještě kolegy, prosím.
2: Určitě moc ráda.
1: Tak jo, děkujeme, ahoj, hezké ráno. Tak Denisko.
2: Tak jo, předávaj si peníze,
1: počkáme. Počkáme na Denisku, až nás uslyší.
2: Pohodě,
1: holky půjdou, hele, to jsou BFF, nejlepší kámošky už.
3: Půjdou na kavčo.
1: Tak Denisko.
2: Tak jo, na shledanou.
1: Denisko, mise splněna, my ti moc děkujeme.
2: Jo, paní měla velkou radost, obejmula mě.
1: Tak to je hezký v pyžamu.
2: Hele,
1: tak Denisko, děkujeme tobě i Milanovi, který tam byl s tebou, měj se krásně a zase se někdy uslyšíme. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak jo, taky děkujeme, nashle.
1: Ahoj. No a možná by vás zajímalo, kde jsme dneska byli. Sever Čech, Brna nad Labem.
3: Mm-hmm.
1: Brna nad Labem, píšou tady.
3: Tak kdo jste se ještě neregistroval a chtěli byste, tak utíkejte na web Hitrádia, potom v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek v éteru a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září, si můžete vyhrát až
1: 50 000 korun už příští pátek a dovezeme to pravděpodobně my dva s Jasmin.
3: Wow.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra. We will-

0: 7.19, posloucháte Hit Radio, tohle jsou One Republic.
1: V Česku se uvolnila dvě dost lukrativní pracovní místa a já bych chtěla říct, že máme s Michalem od 9 ráno volno, v případě potřeby, protože Česko řeší zásadní téma tohoto týdne. Marek Eben a Tereza Kostková po letošní 14. sezóně skončí ve Stardance a samozřejmě je otázka, kdo to vezme po nich.
0: No, kdo je nahradí? Myslím si, že i pokud to třeba nesledujete, tak jste tuhle informaci zaslechli, protože oni už tam byli dost dlouho nahradí. Myslím si, že i pokud to třeba nesledujete, tak jste tuhle informaci zaslechli, protože oni už tam byli dost dlouho teda.
1: Ano.
0: Vlastně od samého začátku.
1: Od samého začátku.

0: příštího třeba.
1: Valčík, jestli umím.
0: No, nebo cokoliv.
1: Samozřejmě, že umím valčík. Co Filip, umíš valčík?
2: Já neumím vůbec žádný tanec, já umím jenom breakdance.
0: Co?
1: No, umím. Hele, já umím
2: dva takový, triky.
1: Já umím takový valčík, ale většinou třeba musí být tak už jedna ráno, jako no. To je malo. Myslím, že mi zvládnou valčíky na tohle, když je to úplný rytmus. Rosé a Bruno Mars a Paté za malou chvíli, tak je přidáme dopravu. No a kdo teda bude nakonec moderovat Stardance, tak to je doslova ve hvězdách.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
4: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler, 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
13: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
14: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
15: www.topcentrum.cz.
16: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
17: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Chomutově, ve Školní ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. No a na Tachovsku na výjezdu s Přimdy směrem na Mlýnec bude probíhat údržba zeleně. Rozhodně v těch místech dejte nohu z plynu, šťastnou cestu.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové. Hit Radio.

0: Dua Lipa, Hit Radio 7.32, za chvíli rychlá pětka o lístky na Pussycat Dolls, teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Soukromý ostrov Krevana se zrekonstruovanou napoleonskou pevností s idylickými zahradami je na prodej v Benátské laguně. Leží pouhých 8 kilometrů od historického jádra Benátek, ale přesto se majitel může těšit na naprostý klid. Musí mít však k dispozici 5,5 milionů euro, tedy nějakých 133 milionů korun, což je startovní cena k vyjednávání. Vědci konečně vysvětlili internetový fenomén, proč kočky panikaří, když se za nimi nepozorovaně objeví obyčejná okurka. Nejde o samotnou zeleninu, ale o přirozený instinkt. Okurka jim totiž v tu chvíli připomíná hada, což u šelem spouští okamžitou reakci útěkem. No a řecká policie zatkla taxikáře, který pod výhruškou násilí požadoval po zahraniční rodině za odvoz z aténského letiště do centra metropole 14 520 korun. Normálně to mělo stát nějakých 1400 korun, takže napočítal desetinásobek. Klienti pod nátlakem sumu zaplatili, ale v zápětí nepoctivého řidiče nahlásili úřadům.
3: A to se chci zeptat, v případě, že se vám takováhle věc stane, jak se zachováte? Protože já si dokážu představit, že stát se mi to v Česku, tak se nějak hádám, v zahraničí nevím, možná bych to pod nátlakem zaplatila.
4: Jako takhle, zaplatit za 7minutovou jízdu po městě 15 tisíc nebo kolik to bylo, tak to jsi prostě okurka, jo. Nezlo.
0: Normální had.
4: Normální had, no prostě. A tak ten taxikář se splet prostě o nulu, no, to se stává, no.
0: Jdem soutěžit, máme pro vás další lupení na koncert Pussycat Dolls. Už příští týden v pražské O2 aréně 23. září, máme pro vás po dvou lístkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme, pět jednoduchých otázek a lístky budou vaše. Teď je vaše další muzika, tohle jsou Krištof, Život je krásný, hezké ráno.

0: Krištof na Hitrádiu v 7.37 a krásný ráno bude mít jeden z vás, ten, kdo vyhraje lístky na Pussycat Dolls. Rychlá pětka.
1: Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně příští středu vlastně a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: A s námi ve vysílání už je Ivet z Olomouce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ty jsi mi říkala, že jsi strašně nervózní, to chápu, protože je to trošku stres, ale ty už máš vlastně na takové poloviční štěstí, protože já jsem před tebou volal jiné posluchačce a mě se ozvalo, je nám líto, ale s volaným číslem se nedá spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. A zvonilo to třeba půl minuty, takže Ivet, hele, to štěstí tam je, jo, to štěstí tam je.
2: Jo, já jsem strašně šťastná, ale zároveň tak nervózní, takže se omlouvám.
0: To klapne. Pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít na hotelovém pokoji.
2: Mýdlo, šampon, fén.
0: Bez vání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře staví hráze?
2: Bobr.
0: No, jasně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik stovek je v tisícovce?
2: 10.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je větší? Kilometr anebo metr?
2: Kilometr.
1: A poslední, 5. otázka. Jednoduchá. No. Jaké ovoce roste na jabloni?
2: Jablko.
0: Ivet, to byly otázky, co?
2: Perfektní, já jsem si na staďáku se synem, tak jsem celkem úplně vyřízená, ale dobrý.
0: Čili, ty jsi na staďáku teďka se synem, jo?
2: Ano, měl teďka trénink, tak já s soudou poslouchám rádio, abych mohla na staďáku soutěžit, tak se to vydařilo.
1: A vzala by si syna na Pussycat Dolls, nebo koho by si vzala?
2: Ne, on má 9 let, ten jako by se mnou jel určitě, on je particip, ale vezmu si přítele nebo kamarádku. Mm-hmm.
0: Skvělý, tak to budou mít radost, takže ty jsi na staďáku. A představ si, že vlastně na staďák akorát o trošku větší vlastně pojedeš a budou ti tam hrát ty Pussycat Dolls, který ti budou hrát teďka. Zahrajeme i pro tebe, i pro všechny. Donča, takže si, hele, užij si to a představ si, zavři oči na tom staďáku a představ si, že to je O2 Arena, jo? Tak Ivet.
2: Děkuju moc.
0: Krásný ráno, gratulujeme, užij si to. Ahoj.
1: A rozjeď to. Ahoj.
2: Děkuju. Ahoj. Děkuju.
3: Rychlá pětka. Ve snídaní.

0: naživo The Pussycat Dolls v O2 aréně. No a před chvílí si tady ve vysílání nějaký lupení vyzvedla i ve Zolomouce, ještě jednou gratulujeme. A o další lístky hrajete zítra i v pátek v rychlé pětce. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Prosím vás, jestli vás váš nejlepší kamarád pravidelně posílá do háje, tak gratulujeme. Máte krásný a máte zdravý vztah, protože právě přátelé, kteří se mezi sebou prý uráží a dělají si ze sebe srandu, tak mají pevnější vztah a údajně jsou až o 300% věrnější. Mm-hmm. Moc neču, Michale.
0: Mě by zajímalo, jak na tom jsou lidi, kteří nemají žádný kamarády. Ptám se pro kámoše.
1: Tam je to horší. Myslím, že tam taky spadáme do téhletý kategorie. Musíme si vystačit, Míšo.
0: Takže když se mezi sebou poštěkáme, tak to znamená, že jsme teda jako upřímní, jo?
1: Ano, je to tak. A věrní.
0: Jsi fakt pitomá, jako. Si vůbec nechápu, že tady spolu jsme. A ty taky, Filipe, ty moc taky nekoukej.
1: Nekoukej, přesně. No.
2: Nečumte oba.
0: A vy taky jdu posloucháte. Co nás vůbec posloucháte? Jsme vás za to moc rádi. Linkin Park, to pro vás naladíme za malou chvíli. Taky Taylor Swift, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
9: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na trase Zíčína směrem na Hradec Králové na výjezdu z Úliblic. Havarovalo osobní auto, doprava na místě zpomaluje v obou směrech. No a na dálnici D6 na 38. kilometru ve směru na Karlovy Vary stojí odstavené osobní vozidlo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu.

0: Taylor Swift, Opelite, Hit Radio 754.
1: Dneska, nebo ode dneška respektive, opět nevěřte vůbec nikomu, ani partnerovi, ani kolegům, vůbec ne člověku, který vám řekne, já jsem věrnej, protože dneska začíná. No,
0: počkej, my jsme se tady bavili ve vstupu předtím, že pokud si navzájem jako nadáváš s přáteli, tak jako je tam o 300% vyšší pravděpodobnost, že jsi jako věrná, jako hodná, jo, a teďka nikomu nevěřte, nikomu nevěřte, takže dneska začínají zrádci.
1: Ano, dobrá zpráva, třetí série.
0: Dobrá zpráva pro vás, kdo to sledujete. Přiznám se, jde to mimo mě, než bych tím jako nějak opovrhoval, ale já na to nemám čas, takže ty to sleduješ teda hodně.
1: Já to sleduju hodně, já to sledovat musím, protože a teďka, ano, chci ho pochválit, protože si s ní tady vždycky děláme spíš srandu, tak můj přítel je jedním z kameramanů, kdo to natáčí. Troufnu si říct, že tím nejlepším, protože Vojta Kotek ho chválil v podcastu, že říkal, všechny ty hollywoodové záběry, tak ten má na starosti a právě můj přítel. A opravdu to vypadá krásně, takže já na to musím koukat, ale zároveň chci, protože je to výborný.
0: Takže je to vlastně tvoje práce, to, co uvidíme teda v televizi, je vlastně tvoje zásluha, protože když, to je normálně, jak takhle domino, jo, když je spokojený teda tvůj Kuba, ty se o něj hezky staráš, on to jede hezky natočit a ty záběry pak jsou hezký, takže vlastně to má to takovou posloupnost.
1: Ano, dneska bude mimochodem obrovská premiéra v Praze v Kongresovém centru, loni byla nějaká premiéra v kinech a tak, ale teďka právě je to pro více lidí a má to být teda velká show, takže moc se všichni těšíme.
0: Ale co se točí taky, nebo co za pár dní bude v televizi, tak je Naked Attraction, jsem teďka čet, čověče.
1: Mm-hmm.
0: No, možná to mohli spojit dohromady, že by bylo Naked Zrádci, jak by to asi vypadalo, jo. A teď čistě teoreticky, a Filipe, ty koukáš na nějakou tady to, buď na Naked, anebo
2: no,
0: na Zrádce?
2: No, Zrádce jsem viděl jednou.
0: A Naked? To
2: máš ještě všechno. Napadá otázka pro posluchače, můžou se začít dívat až na třetí řadu, když neviděli první dvě, dá se to?
1: Určitě, ta první byla taková oťukávací, kde lidi ještě moc nevěděli, do čeho se jde a nechápali ten význam, že to je o tom právě lhaní a o tom jako bejt takovýhle trošku zákeřný, takže až v druhý řadě se to rozjelo a tahle bude teda extrémně ostrá.
0: Ne, Filipe, nemůžeš se na to dívat. Pokud jsi neviděl první a druhou řadu, tak si ti nezapadá.
2: Ale Naked Attraction se zeptal, abych to nepřeskočil, to jsem viděl dvakrát. Aha. To je docela jako zábava.
0: No ale ona je teďka...
2: Jako já bych tam nešel rozhodně, jo,
0: ale... Baví tě spíš, když ty krabici jsou chlapy nebo ženský?
2: Ale obojí klidně, jako. Opravdu, protože víš co, pak se můžeš když tak smát a řekneš si, nejsem na tom světě sám.
0: Přesně.
2: S takovýmhle problémem.
0: Já jsem se chtěl zeptat, čistě teoreticky vás to posloucháte, do čeho byste spíš šli, jo? Kdybyste si mohli vybrat a kdyby opravdu jste museli si vybrat jedno. Naked Attraction anebo Zrádci?
1: Já jenom dodám, že mi trošku líto těch kameramanů, ne ze Zrádců, ale z Naked Attraction, protože mám nějaký zákulisní info o tom, co se tam děje v těch bednách, než se jde natáčet, aby jako vypadali líp, pánové, takže ty kráso, ostrý.
0: Ale já bych šel rozhodně do Zrádců, já nemám co nabídnout. Sofian, Mešmeš, Ben Krestoval, Slzy, to je další muzika, tohle stihneme do 8 a pak Filip přidá další zprávy, tak hezké ráno. Čeká.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Růst cen energií ohrožuje český průmysl. Velké podniky varují před uzavíráním provozu. Ministerstvo průmyslu proto chystá pomoc, která může zahrnovat plošné zastropování cen elektřiny a plynu. Nejvíce zasažené jsou ocelárny, chemický průmysl, sklářství a výrobci stavebnin. Situace ale podle ministerstva zatím není kritická. Česko čelí jedné z historicky nejhorších sklizních chmele, která bude podle pěstitelů až o čtvrtinu nižší než obvykle. Úrodu poznamenalo sucho, horká a špatné počasí, kvůli čemuž chybí důležité látky ovlivňující kvalitu. To se spolu s dražšími energiemi, obaly a dopravou promítá do nákladů na výrobu. První velký pivovar už ohlásil zdražení a dalšího budou zřejmě následovat. A pojďme také na fotbal. Liberec ve třetím kole domácího poháru zvítězil na stadionu druholigové Vlašimi 2-0 a poprvé od roku 2023 postoupil do osmifinále. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě Hladce 3-0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Burián, jednou skóroval Filip Matoušek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Tohle ceníme. V Pardubicích budou u školních přechodů pomáhat strážníkům i asistenti z řad veřejnosti. Dobrovolníci se hlásí a první projdou školením, aby ještě teď v září mohli vyrazit do terénu. Městská policie díky nim zvládne zajistit bezpečnější přechody pro víc dětí. No, na Černé hoře ještě počasí mlhavé, máme místy ve východních Čechách středeční ráno, den přinese hodně mraku a místy přehánky, někde dokonce bouřky a nejvyšší teploty docela vysoko, 22 až 27 stupňů Celsia.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: A dneska taky s Filipem. Hezké ráno.
15: Krásný ráno.
14: Filip je to jako kvalitní náhrada za Davida Jošta, který vyrazil na měsíční svatební cestu. Ten se má, závidíme, zdravíme, máváme. Ty tady s náma budeš teda měsíc.
16: Měsíc skoro, ale už jsem zmiňoval, kdo tady nebyl, většinou pondělí, středa, čtvrtek, ať to má nějaký řád, že jo?
14: A každý zdrý týden. Až na sněží.
16: Tak zdravíme vás, kdo jste si nás zapnul. Coldplay, Higher Power, tím startuje další hodina. 8.04, dobré ráno. Hitra.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu Rehab Ina a DJ Sesh Rock My Body 80. Hezké ránečko, muži v supermarketu. Poslání pro chleba, vracejí se s vrtnou soupravou. Máme tady aktuální průzkum, který ukázal, že když chlap dostane nákupní seznam, na kterém jsou třeba dvě, tři položky, tak utratí mnohonásobně víc a donese domů věcí, které vlastně jako nikdo nepotřebuje. Je tam nějaký ten mužský lovecký instinkt, s čímž já teda nesouhlasím, protože já jsem v té druhé kategorii, jo. Já jsem v tom ten jiný obyčejný chlap, dostanu úkol, třeba, nevím, dojdi pro mozzarellu. Jdu pro mozzarellu, přímá linka, nejkratší cesta, šestkrát se teda zeptám, jakou přesně bylo myšleno. Hele, a vlastně ještě, když jsme u té mozzarelly, co pak děláte s tou bílou koulí, když vypijete tu vodu? Tak jak to vypadá u Filipu? Teda u když chlapi prostě, když teďka zase kope do nás chlapu, jo, tak jestli ty seš ten, který opravdu, když dostane za úkol dones dvě věci, tak donese nesmysl, protože to tam jenom viděl.
1: No já to kupuju vždycky víc, ale nekupuju nesmysly, teda já většinou jako se zaměřuju na potraviny, něco dobrýho, co se bude hodit do lednice, ovoce nějaký, když si vzpomenu, a hodně často teda chlapi, to vám doporučím, když už teda posloucháte, kupte jen tak té vaší přítelkyni, manželce, prostě kytičku. Stačí opravdu jenom v hypermarketu, ono to nemusí stát dneska 1000 korun, za 150 korun uděláte super parádu.
2: Filip ví, to se pozná, a nemusí to být ani kytička, může to být malá čokoládka, cokoliv. Jakože když si na vás ten chlap v tom obchodě vzpomene a bacha, past, jo, past, jakmile chlap odchází z obchodu, teda do obchodu a řekne, chceš něco vzít a vy řeknete ne, tak chlapi, vždycky je to ano, vždycky jí něco přineste, nějakou malou maškrtku.
0: Já teda nevím, do jakých chramů ty chodíš, Filipe, ale já takhle nepotkávám běžně kaktusy, jako. Nicméně, já jsem trochu lhal, protože teďka jsem si vzpomněl, že já když jdu do obchodu a mám hlad a jdu něco koupit, tak tam ta statistika asi platí, nekupuju teda věci úplně nějaký jako nesmyslný, nějaký vrtáky nebo tohle, ale nakupuju to, že si říkám, a tohle bych si dal, protože ten hlad za tebe mluví, a prostě pak odjíždím s úplně plným košíkem a vlastně pak to nikdo nejí.
2: Tak schválně, jak to mají naši posluchači, přiznejte se, třeba vy ženy, s čím nejbizarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali pro něco konkrétního.
0: A vy chlapi se přiznejte, když vás vaše polovička poslala pro chleba s máslem, jakou největší hovadinu jste donesli k tomu? Rádi, když nám to řeknete, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď další muzika, Eva Farna, Neříkej, co má se stát, hezké ráno.

0: se nám to tady narodilo, pan Sheeran, Shape of You. 8 hodin 19 minut, dáváte si středeční Hit Radio. Dobré ráno, šampioni. Poslední průzkum říká, že když chlap dostane nákupní seznam o dvou položkách, vrátí se domů s obřím nákupem, často i s věcmi, které nepotřebuje, ale protože je potkal v ulici s nářadím, tak je koupil, protože se to může hodit někdy, že jo.
1: A přitom se tohleto mimo nářadí teda vždycky říkalo o nás ženách, že jo? Že nás někam pošlete, my toho přineseme tunu a najednou se děje tohle.
0: Jiná doba prostě, jako v 90. taky byly dvě pohlaví a podívej se, co tady máme, jo? Tak pojďme na zprávy od vás. Ptali jsme se vás, s čím nejbezarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali jenom pro jednu nebo třeba dvě věci, jo? Tak píše třeba Pajka.
1: Zdravím, mě zase jednou manžel poslal do stavebnin pro chemickou kotvu a já mu přivezla tekuté hřebíky, ale jinak stavebniny zvládám a miluju. Tak tady to máme z té druhé strany.
0: Děkujeme za odvahu, za přiznání. Taky píše Anna, Anička. Mě jednou chlap poslal do města zaplatit fakturu operátora a já přijela domů s jejich novou obří televizí. Hele, dobrý prodavač v tom krámě.
1: Rastislav, no u nás je to tak, nakupujem, čo je potřeba. A i včera, zoznam nákupů a manželka, to ty jdeš bezomně na nákup, ty koupíš len to, čo je treba, nic navíc. Pre objasněně, keď jdeme spolu okolo obchodu a potřebujeme pečivo, bezomně na nákup, ty koupíš len to, čo je treba, nic navíc. Pre objasněně, keď jdeme spolu okolo obchodu a potřebujeme pečivo, vycházíme z obchodu.

0: pro vložky do podprsenky, vrátil se s balením obyčejných vložek s obrázkem podprsenky. Prý to hledal strašně dlouho. Přeji, a to si nevedu představit. Přeji hezký den.
1: To je na nějakých obrázek podprsenky, to teda nevím a proč by tam byl, ale
0: hele,
1: dobře.
0: Jestli to našel, je to borec, jo. Taky tady máme další zprávu. Ahoj šampioně, poslala jsem přítele na klasický nákup, přinesl takovou krásnou drahou paštiku, údajně s hovězím a bylinkami. Já si ji ráno namazala na rohlík, bez brýlí ještě rozespala a říkám mu, je nějaká divná, ale asi bude hodně kvalitní. On vzal obál, chvíli ho studoval a potom povídá, kvalitní určitě. Píšou, že po ní budeš mít lesklejší srst. Oba jsme se nakonec od srdce zasmáli.
1: Lesklejší srst, tak ten dokonalý.
0: Geniální, geniální. To nás pobavilo, snad vás to zabavilo. Tak co se píše ve vašem nákupním seznamu teď? Tak Eric Pritz, Call on Me, taky Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Jennifer Lopez, Damiano David, hele, je tam toho spoustu. Když zůstanete teda v uličce s názvem Hit Radio, budeme rádi. Za chvíli taky doprava, hezké ráno.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulos.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Je tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera.

0: Mobil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
3: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
4: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
5: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
6: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
5: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
6: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na

0: Celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
1: A dětem přidáme helmu zdarma.
0: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
1: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Písecku na příjezdu do Mirotic směrem od Malčic. Probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. No a v Chomutově v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu. Komunikace je neprůjezdná. Bude třeba to oběd.
4: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Mendes, Camila Cabello, Señorita. Ladíte Hit Radio, 3:30, pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Švédská studentka se vydala přes půl Evropy do Irska jen proto, aby naživo potkala svou naprostou kopii. Dívku, se kterou není vůbec příbuzná, ale vypadají jako dvojčata. Jejich neuvěřitelná podoba šokovala i jejich vlastní rodiče, kteří zjevně nemohli uvěřit vlastním očím. Obě dívky se na dálku kontaktovaly poté, co zjistili, jak moc jsou si fyzicky podobné, a osobní setkání celou tuto bizarní situaci jen potvrdilo. Neobvyklý případ řešila policie s mužem, který se rozhodl vykradnout banku. Poté, co vešel dovnitř a oznámil přepadení, si klidně sedl do křesla a čekal, až na místo dorazí policejní hlídka. Udělal to proto, že se kvůli svým osobním problémům chtěl nechat schválně zavřít do vězení. No a britský designer strávil několik dní v italských Alpách tím, že žil kompletně jako kozel. Aby byl jeho zážitek co nejreálnější, pořídil si dokonce speciální protézy na končetiny, aby mohl běhat po horských stráních po čtyřech jako zvíře. Celý tento neobvyklý pobyt v přírodě nakonec popsal jako zcela jedinečnou a speciální kapitolu svého života.
3: Já to chápu, žereš trávu, koukáš do Alp, občas zamečíš, to tě vygumuje jako solidně.
0: Já mám nad hlavou otazník, možná i vy, kdo posloucháte, a říkám si, proč? Je to tam, a to se stalo teda v létě pravděpodobně.
2: Asi v létě, takhle.
0: Asi v létě, tak říkal, že z toho má jedinečný zážitek. Myslím si, že kdyby třeba vylez na Grossglockner v zimě v těch jeho nastavcích na nohy, že by mluvil asi jinak. Ať si připadáte jakkoliv, jako cokoliv, jsme rádi, že jste tady. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, další skvělá muzika pro vás. 8:35 na Hit Rádiu, hezké ránko.

0: Tonight, Jennifer Lopez, tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. A vy čekáte taky každý den na 7:10, až uslyšíte tenhle signál. Zvonek.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Až do 25. září můžete v soutěži Dopak to zvoní vyhrávat fakt krásný peníze. Každý všední den v 7:10 zazní v éteru soutěžní zvonek a kdo jste se přes web Hit Rádia registroval, tak máte šanci, že zazvoníme přímo u vašich dveří.
0: Dneska jsme zvonili a Jarmila, která byla zaregistrována, stihla dorazit do půl minuty za naším týmem, který byl na místě. A jak to ráno vůbec znělo? My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká? Je tam, je tam.
3: Kona.
0: Tak ať se má vás, pojď, nebo něco.
3: Ať
0: běží.
3: Poběžte, hneme to stěnem. Dobrý den.
2: Jo, je to tam, je to tam.
3: Dobrý den.
0: Dobré ráno.
2: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a Sen mi vždycky říká, prosím, že máme, my jsme s takovým prdelákovi světlo, nebudu si ještě vyhrát. A já to ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě vzpíšala. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
2: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, to skvělé, děkuju.
0: Tak dnešní výhra putovala na sever Čech, konkrétně do Brna u Ústí nad Labem, tak tam ještě jednou gratulujeme.
2: Vůbec to je pecka, se zbudíš v pyžamu, jdeš někomu otevřít 5 tátů na ruku.
0: A přijde Masaryk, ne? Hele, to je geniální. No a pokud byste i vy chtěli vyhrát, tak šanci stále máte, protože soutěžíme až do příštího pátku. Registrace na webu hitradio.cz. Zítra vezeme 5000 korun, ale příští pátek, poslední den soutěže.
2: Pravděpodobně my jo. Dva povezeme.
0: 50 000 korun!
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
12: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
13: Konečně. konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
14: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
13: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
15: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ot, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
21: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
22: Vinylovou? A bude sama hrát?
21: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
23: Experto Family. Od V podlahy.
24: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
25: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno, Alex Warren, Ordinary, 8.53. A nám od vás přišla zpráva, že se o nás hezky mluví na jiných rádích, v jiných ranních show, konkrétně dneska ráno o 8:30.
1: Dokonce se k nám dostal i záznam, a to teda Blesku rychle.
0: Je stejně hrozný, co my jsme v práci, ale víme, co se vysílá jinde, tak tady je ten záznam.
2: Vy jste pořád nejlepší rádio, potom to...
3: Já si myslím, že všichni se snažej. Já jsem teďka koukal na výstupy ranní show na City. Taky jsou dobrý člověče, šikovný.
0: Hezký.
1: Hele, Ečko taky v pohodě.
0: Ale tak když teda jsme u těch pochvál, hele, na Evropě je taky fajn, super ráno. Tak moc děkujeme. My jsme rádi, že tady jste s námi a že se s námi užijete poslední song středeční snídaní šampionů Propolis Machine a Kungs Substitution. Tak pojďme na to, šampioni. Hezké ráno.

0: Tohle je středeční Hit Radio, snídaně šampionů 8.56. Jsme v cíli, opět jsme zvládli další společné ráno a my vám za to děkujeme.
1: Děkujeme, že jste byli i dneska s náma. Je středa, takže zítra čtvrtek, malý pátek a to bude bomba.
0: Hlavně taky v 7.10 budeme opět zvonit. Soutěž Kdopak to zvoní pokračuje v 7.10 pro někoho z vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz. Budeme mít 5000 korun, tak si to nenechte utíct.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, zvládněte středu a zítra ráno v 6.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Těšíme se, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou hned na začátek nehodu, a to na příjezdu do Pardubic směr Svítkova. Od Rosic tady narazilo osobní auto do betonového sloupku. Počítejte tady s omezením. Také opatrně na příjezdu do Pardubic směrem od Chrudimi. Vytvořila se tady téměř 3-kilometrová kolona, takže počítejte se zdržením. No a na výjezdu z Trutnova směrem na Jaroměř probíhá údržba vozovky, takže s tímhle taky počítejte. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
4: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
10: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kikina, tak to je přezdívka, kterou používal 37letý muž na sociálních sítích. Vydával se za dívku a kontaktoval nezletilé dívky ze všech koutů republiky. Po získání jejich důvěry se vynutil jejich intimní fotky a videa. Policie případ využívá jako varování před riziky virtuálního světa, kde nemusí být člověk tím, za koho se vydává. Na stavbě obchodního centra Galerie Pernerka v Pardubicích se vážně zranil mladý dělník. Při pádu ze 6-metrové výšky utrpěl poranění hlavy. Na pomoc museli vyrazit hasiči Lesci, kteří ho z těžko přístupného místa dostali ven. Záchranáři ho potom vrtulníkem převezli do traumacentra v Hradci Králové. No a v Hradci Králové vyroste denní stacionář pro lidi se zdravotním postižením. Zařízení v Třepši nabídne zázemí pro 48 klientů. Součástí bude také fyzioterapie, ergoterapie a nebo relaxační prostory.
11: Pomůže nejen lidem se zdravotním postižením, ale výrazně jejich rodinám. Teď se projekt posouvá do další fáze a město vybírá technický dozor pro samotnou realizaci, která by měla začít v příštím roce.
10: Tolik primátorka Hradce Králové Pavlína Špinkerová. Hokejisté Pardubic zahájí obhajobu titulu východočeským derby s Hradcem Králové. Loni se hrálo taky derby v prvním kole a vyhrálo Dynamo 7-1. To se nesmí opakovat, říká jeden ze stavebních kamenů hradeckého kádru Aleš Jergl.
12: To nikdo nechce určitě, že jo, takže určitě víme, na co si musíme dát pozor. Pozor na ty fauly, protože ty přesilovky si myslím, že budou rozhodovat. No. Mám tady spoustu kamarádů, kteří tak pendlují Pardubice Hradec, takže bych to nemusel poslouchat, tak musíme vyhrát. No.
10: Derby začíná v Pardubicích 6. Sparta se představí v Olomouci, Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. České Budějovice přivítají Mladou Boleslav a Plzeň bude hostit Liberec.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Teplotní maxima pohoda 22 až 27 stupňů, na horách se budeme točit kolem 18 a bude celkově polojasno, postupně teda oblačno a odpoledne už se můžou objevit i přehánky, lokálně i bouřky.
8: Hit Radio Černá Hora.
3: Krásnou středu všem přeje Jana Šimurdová, je 16. září a vy právě teď posloucháte dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Vaše přítomnost mě těší, i takto na dálku a lidi, měla jsem včera rodičák a to hned dvakrát za sebou. Kdybych měla 10 dětí, tak asi mám 10 rodičáků. To bych asi nevydržela. O rodičáku ještě za chvíli, teď už muzika a Robbie Williams.

Krátce po deváté, ladíte středeční dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora. No a pamatujete si na, řekněme, tresty, kdy rodiče dorazili z rodičovských schůzek. Já včera odpoledne měla program nabitý, jednu hodinu rodičáku syna, pak dcery, ještě, že mám teda jenom dvě děti. Ty dnešní rodičáky jsou, ale řekla bych, trošku jiné než dříve. Dříve se řešili děti a jejich prospěch a co provedli, neprovedli. Dneska jsou na to special takzvané triády a na rodičáku se říkají spíš jako informace, nevím, o zájezdech, o platbách, školním řádu a tak dále. Stejně si ale vždycky vybavím, když naši šli na rodičák a hlavně jednou, ten den patří k mým nejhorším v životě. Mohlo mi být, co já vím, tak 10 asi, jo, 10, ve čtvrtý třídě jsem byla a já jsem se strašně vždycky hrála ráda s barbínama, jo, to byla činnost hned po tom, co jsem odložila školní tašku při příchodu domů, no a naši dorazili domů a vlastně na tom rodičáku zjistili, že mám blbý známky ve vlastivědě, že jo, no. Všechny barbíny mi normálně sebrali a vyhodili. Já si teda jako 3 schovala, minimálně 3, jo, protože já se nevzdávám, jo, ale bolelo to hodně a od té doby to ve mně prostě zanechalo jako trauma, že vždycky musím mít všechny povinnosti splněné, jo, vidíte, já jsem nakonec sama sobě ještě terapeutem, jo, každopádně to bylo ten nejhustější návrat z rodičáku našich. Asi bych na tohle neměla, co se týče mých dětí, asi by to byl spíš zákaz na telefon a tak dále, což za nás by maximálně byl zákaz pevné linky, nebo zákaz návštěvy telefonní budky. To je vtipný, že? Teď ale pojďte napsat vy mě, co jste kdy zažili od vašich z rodičáku, jaké tresty vás čekaly a za co to třeba bylo? Pište nebo posílejte hlasovky na 601 292 464.

0: Jo, 9 hodin, 23 minut, ladíte Hit Rádio Černá Hora. Dnešní téma je, jestli jste někdy měli doma mazec, když se rodiče vrátili z rodičáku a jaký jako trestík vás čekal, za co to bylo. Napsal Petr, že měl zákaz ven. Tak to je taková ta klasika, no. A vaše další zprávy posílejte na 601-292-464, moc díky, no a za chvilku se na to vrhneme.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora, 601-292-464. V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
8: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
9: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
10: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
9: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
10: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
9: A dětem přidáme helmu zdarma.
10: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
9: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu.

0: myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
7: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V Auto S máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u S.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Miley Cyrus na Hitrádiu Černá Hora a my máme tuhle hodinku téma rodičáky. Já předem děkuju strašně moc za vaše zprávy, přišlo jich teda hodně, fakt super. No, řešíme tady teda rodičáky, jestli pamatujete na nějaký záživný návrat z vašich jako rodičů, z těch rodičáků, jaký prostě mazec se odehrál a co za to, jako za co to případně bylo, jo? A mám tady od vás, začnu s hlasovkou.
1: V současnosti se to asi řeší už jinak, ale mě jednou táta sfackoval tak, že jsem měl modřiny u uší, ale nutno podotknout, že jsem si to opravdu zasloužil.
0: Au, no, tak jo. No a na to navazuje vzkaz, který mi napsal Milan. Já jsem dostal, jak tenkrát bylo zvykem od táty nařezáno, jednak špatné známky a porval jsem se se spolužákem, se kterým jsem dneska kamarád. Tak aspoň jedna pozitivní věc. Další napsal Lukáš. Ahoj, no je domácí vězení, víc domácích prací, zákaz na trénink fotbalu, schovaný ovladač k PlayStationu, nedostal jsem 200 káče na dobití kreditu. Vždy se něco co našla. Tak to je taky dobrý, Lukáši, díky. Taky napsala posluchačka, ahoj Jani, tak já naštěstí moc trestu nemývala, učila jsem se celkem dobře, ale vždy, než byl rodičák, tak jsem ukázala žákovskou, aby naši věděli, když už jsem byla ve třeťáku nebo čtvrťáku, tak se mě naši ptali, jestli tam musí chodit. Takže celkem pohoda. Posluchačka Katka. Ano, i takhle rodičák mohl probíhat, takže děkuju. Napsala ještě Zuzka. Měla jsem zaracha za špatné známky v matice a dokud jsem to neopravila, nemohla jsem s holkama ven. Další, ahoj Jani, tak já jsem tenkrát dostala pěkně naložino s domácími pracemi, zákazem ven na týden a bylo to za to, že jsem učitelce schovala křídy a houbu na tabuli a na tabuli jsem namalovala prasátko. Tak to jo. Dobrý. Tak to byly vaše zprávy, vaše vzpomínky na příchod rodičů z rodičovských schůzek a musím říct, že dneska to teda tak tvrdé naštěstí není. V pozadí nám hraje už Zombie od Cranberries. Já vám ještě jednou děkuju za vaše zprávy a přeji vám pohodovou středu s Hitrádiem Černá Hora.

0: 9 hodin, 45 minut, posloucháte Hit Radio Černá Hora a jestli teď někam musíte autem, tak určitě budeme rádi, když nám dáte vědět, jak vaše cesta probíhá. K dispozici je vám naše dopravní linka Hit Radio Černá Hora 801 1100. Díky moc, že nám s tím pomáháte, protože s vámi děláme ten nejlepší dopravní servis tady u nás ve východočeském regionu. No a už za chvilku další muzika a 2 minutky před celou dáme to dopravní info.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
17: Gap. Individual style for every generation.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 1. září, Dny Merien, Futurum Hradec, prostě lepší nákupy.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně.
2: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je,
2: ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Připomínám nehodu, která se stále vyšetřuje, a to na příjezdu do Pardubic s Vítkové směrem od Rosic. Narazilo tady osobní auto do betonového sloupku. Počítejte tady i s omezením. No a zdržíte se v koloně na příjezdu do Pardubic směrem od Chrudimi, až téměř 3-kilometrová kolona. Tak s tím počítejte a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě Go Check, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Odpočívek není u dálnic nikdy dost. Teď jednu ŘSD otevřelo na D11 u Předměřic a další velká odpočívka bude před Jaroměří. No a ŘSD chystá ještě 3 další před polskými hranicemi, a to u Brusnice, Bernardic a Královce. Hradec Králové přidá další kilometry pro kola a pěší. V plánu jsou 2 nové cyklostezky. První se týká oblasti Plačického silničního nadjezdu.
12: Protože právě teď máme možnost spojit přípravu stezky s plánovanou modernizací železnice. Klíčový bude podjezd po trati a pokud ho připravíme společně se správou železnic, můžeme si do budoucna ušetřit složitou samostatnou výluku i část nákladů. Je to přesně ten typ koordinace, který je potřeba řešit několik let před samotnou stavbou.
11: Uvedl náměstek primátorky Lukáš Řádek s tím, že druhá trasa se týká Svobodných dvorů ulice Klacovské. Trasa by tam spojila připravovaný sportovní areál se stávající stezkou, která vede přes nadjezd nad dálnicí D11. A teď hokej. Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Gólman Marek Mazanec vychytal 32. čisté konto v nejvyšší soutěži.
13: Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Tohle je nejdůležitější v těch prvních zápasech si tohle najít, aby do sezóny bylo na čem stavět. A dneska jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
11: Tak to byla předehrávka prvního kola a celé kolo se hraje dneska. Pardubice proti Hradci Králové. Těšíme se na tohle východočeské derby. Sparta hraje v Olomouci, Brno v Litvínově. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. České Budějovice přivítají Mladou Boleslav a Plzeň bude hostit Liberec. No a po hokeji fotbal. Sparta startuje evropskou jízdu znovu v Jerevanu. Po roce se vrací na místo, kde už jednou slavila postup. Čeká jí souboj s Araratem Arménia. Pražané chtějí vykročit do Evropské ligy vítězně a navázat na poslední ligovou výhru nad Jabloncem.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Slunce moc nebude, mraku bude přibývat, odpoledne může spadnout i pár přeháněk, lokálně se objeví i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Krásnou středu všem a taky díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. S vámi je Jana Šimurdová. No a pokračujeme tady s desátou, dopolední drive. Musím říct, že dnešní ráno a počasí vůbec mi dělá velkou radost. Taky vás těší to sluníčko, tak snad nám ještě chvilku vydrží. Člověk by úplně zapomněl, že doma už mrzne, jo? Topná

na Hitra Rádiu Černá Hora a vzpomínkový song od Backstreet Boys. Devadesátky neomrzí. Já jsem taky mimochodem devadesátková, tak snad taky neomrzím, no. Teda pokud do té doby neumrznu. Lidi, mě už je doma tak hrozná zima. Já už ten odchod léta prostě silně pociťuji a čekám, kdy konečně začnou radiátory topit. Do té doby oblékám podle rady dva svetry, dvě deky a teprve pak jsem spokojená. Jestli to máte někdo stejně, tak snad i vy si už, tak snad si jako vy můžete zatopit. Já jsem si totiž všimla, že už se občas někde čoudí z komínů. Jo? Taky dokonce to říkala i tady Hanka ve zprávách, že v Trutnově už spustili topení, takže už i tam mají teplíčko. Tak uvidíme, kdy se přidá Jaroměř a další naše města, vesnice. Dneska to ale vypadá, že se zahřejeme, protože počasí slibuje i 24 stupňů. Tak já doufám, že to klapne. No a co je větší jistota? To jsou další hity. Teď na Hit Rádiu Černá Hora, Krištof a Dominika Aláči.

0: Disturb, no, i když zrovna tohle bych řekla, že je taková jejich metalová ukolébavka pro děti, takže pro nás vlastně je to takový běžný poslech, super hit. No a to vystřídá posléze Selena Gomez. Budeme mít takovou náladičku popíkovou, tak hlavně, ať vám to vydrží. A to dopoledne s Vitrádiem Černá hora máte co nejpříjemnější. Pip, pip, pip, pip, pip.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Vidra chytil zlatou rybku.
8: Pusť mě, splním ti tři přání.
7: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
8: Hapex.
7: Pergolu s konstrukční hranou.
8: Hapex.
7: Střechu.
8: Hapex.
7: A co kvalitní palubky?
8: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
7: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
8: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
7: www.hapex.cz.
9: Boty koupíš online, telku koupíš online, chlebíčky koupíš online. No tak moment, chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
10: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
11: Není to jen fest, je to

0: Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

10 hodin, 36 minut, posloucháte středeční dopolední drive s Janou Šimurdovou a kdo zkoušíte různé seznamky a nic moc, tak mám pro vás tady další možnost, jak se seznámit. No, vlastně řekla bych, že je to takový výhodný balíček více věcí, jo. Vy se totiž u toho seznámení můžete i potit, zadechat, ale zhubnete a díky tomu se třeba i s někým poznáte a spárujete. No, takže v seznamování totiž prčí takzvané run kluby, tedy běžecké kluby, které začínají teda být populární. Bavila jsem se o tom tady na Hitrádiu Černá Hora taky s kolegou. Ten říkal, kdyby se toho účastnil, tak se s nikým neseznámí, protože by nikoho nedoběhl. Já věřím, že nikdo nezůstává na posledních místech, no. Ale prý by čekal u automatu napití, tak uvidíte, třeba to někdo taky můžete zkusit. Takhle lidi, i když nejste třeba extra běžci, má to zkrátka v každém případě výhodu. Jednak konečně začnete více teda s pohybem, máte motivaci, že toho borečka nebo tu kočku vepředu chcete dohnat a pokecat. No a samozřejmě teda, připomínám, hubnete. Pardon. Je mezi vámi někdo, kdo s tím máte už zkušenost? Schválně dejte mi to vědět, třeba na náš WhatsApp 601-292-464, no a já posílám další hit na Hit Rádiu Černá Hora, teď Nirvana.

0: Černá Hora dohrál Pukáč, který taky teď nedávno vypustil song na počest hokej, o tom ale teď někdy jindy. Mně totiž přišla zpráva na otázku, jestli jste se někdo seznámil v nějakém sportovním klubu, a napsala mě Sapča. Ahoj Jani, sice nejsem v žádném klubu, ale s mým současným partnerem jsme se seznámili na běžecké události a bylo to nejlepší. Běháme spolu, baví nás to a spojuje nás to. Tak Sabi, to je skvělá věc, asi je fajn se seznámit s někým při činnosti prostě, co děláte rádi, ať už je to prostě cokoliv. Protože potom máte aspoň nějakou jistotu, že si s tím druhým budete rozumět, aspoň v něčem. No a společně všichni si budeme rozumět snad taky s další muzikou, bude Roslyn anebo Miles Smith. Jste z Itrádium, Černá Hora.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
4: www.napos.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
9: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
10: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
11: Rekutech. Peníze včas,
12: když se tam rád vracíš.
9: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonů Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
17: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
18: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
19: Vidra chytil zlatou rybku.
20: Pušť mě, splním ti tři přání.
19: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
20: Hapex.
19: Pergolu z konstrukční hranolu.
20: Hapex.
19: Střechu.
20: Hapex.
19: A co kvalitní palubky?
20: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
19: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
20: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
19: www.hapex.cz.
21: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, dejte na dálnici D35 na 128. kilometru směrem k dálnici D11. Stojí tady poruchaná dodávka. No a opatrně také na výjezdu z Trutnova směrem na Jaroměř. Tady probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo!
4: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
9: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
10: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kde zaparkovat? Tak to je častý problém, který řeší řidiči v Náchodě. Denně jich tam přijede přes 6 tisíc. No a co na to starosta Jan Birke? Jaké má řešení?
11: Je to téma, které je potřeba řešit globálně v rámci celého města a moc těch míst není. To znamená, jediná šance, která je postavení parkovacího domu. Velkokapacitního, které bude sloužit nejenom občanům, ale zároveň i těm, kteří přijedou prací za lékařem nebo do nemocnice, aby mohli jít odparkovat v klidu.
10: Léto ještě nekončí, ale Evropa dostane pořádný teplotní šok. Studená fronta srazí teploty místy o víc než 10 stupňů. U nás se čeká přechod z letních 27 k teplotám kolem 20. A dorazit můžou i silnější bouřky. Na jihu Evropy ale vedra ještě chvíli vydrží. Ve Španělsku a Itálii se teploty stále šplhají nad 30 stupňů Celsia. Poláci přitvrdili, kdo vjede na železniční přejezd po spuštění signalizace a nebo mezi závory, může na 3 měsíce přijít o řidičák. Cíl je jasný. Méně riskování a méně tragických nehod. No, možná inspirace i pro nás. Hokejista Robert Kousal v hradeckém dresu naskočí proti svému mateřskému klubu. Hnedka v úvodu je tady východočeské derby Pardubic proti Hradci Králové.
12: Teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
10: Říká 35-letý hokejový útočník v barvách Mountfieldu. Sparta hraje v Olomouci, Brno v Litvínově, premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. České Budějovice přivítají Mladou Boleslav a Plzeň bude hostit Liberec.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Lehčí přehánky se teď můžou objevit kolem Rychnova nad Kněžnou taky Žamberku, jinak ten radar je zatím čistý ve východních Čechách. Bude nám ale přibývat mraku a během odpoledne a večera jsou ve hře další přehánky a taky bouřky.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: 3:11, dobrou chuť, pokud už letíte na oběd. Já jsem Jana Šimurdová, posloucháte úterní dopolední drive na Hit.

0: Terza Mašková, Marek Lambora. No a dnešní ráno s Hitrádiem Černá Hora bylo radostné pro posluchačku Jarku.
1: Kdopak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No a naše posluchačka Jarka evidentně ráno nespěchala do práce, jelikož jsme ji zastihli ještě v pyžamu, hlavně, že vstala a otevřela.
2: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. Vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkóna.
2: Kouká? Je tam.
3: Kona.
2: Tak ať se mává aspoň, nebo něco.
3: Ať
2: běží.
3: Pobíž to, nebo to stěnem. Dobrý den.
4: Jo, je to tam.
3: Tady máte telefon. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
4: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím tě, máme, my jsme s takovým prdelákovi světlo, nebo ještě vyhrát. A já to mluvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšel. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
4: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás, moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, to je skvělý, děkujem.
0: No a jak řekla Jarka prdelákov, tak i tam za vámi přijedeme. Ano, když se registrujete na našem webu hitradio.černahora.cz, kde máte i více info k tomu, jak vyhrát peníze v soutěži, kdo pak to zvoní. No a zítra opět 5000 korun, takže do budíka 7 hodin 10 minut a číhejte.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Středeční dopoledne na Hitrádiu Černá Hora, s ním taky Shane Ward, díky, že jste s námi. No a možná někdo už to víte, hradecký Majáles oznámil prvního headlinera. Já si myslím, že to je naprostá bomba. Třeba já už teď vím, že tam s jistotou chci. Kdo to je, tak pro ty z vás, co to ještě nevíte, za chvilku povím. Zatím si v klidu dělejte, co děláte, a k poslechu na Hitrádiu Černá Hora bude Michal Šulte a Coldplay.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Sháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Tak točíme!
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.

0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dohráli Coldplay, Little Sims, Burna Boy, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a Hradecký Majáles přivítá

Hvězdička Farná bude na Hradeckém Majálesu. Tohle je naprostá bomba. Já mám z toho radost a jsem přesvědčená, že vy také. Mimochodem, vstupenky už jsou k zakoupení za tu nejvýhodnější cenu. Postupně to bude logicky zdražovat, tak si svůj kousek urvěte včas. Jinak Hradecký Majáles nás čeká 24. dubna 27. Tak s tím počítejte, dejte si tam nějakou poznámku do toho kalendáře, abyste tam prostě nemrskli něco jiného. No a mě zajímá, jestli tam Eva dá taky tohle. Tohle prostě musela zpívat do zbláznění několikrát, tolikrát, že jestli to dá, tak si koupím panáka navíc. Jo a beru dceru, ta ji taky neskutečně baští. A já taky.

0: Eteru Hytrária, Černá Hora, 11 hodin 41 minut. Středeční dopoledne tak nějak pomalu končí, není ale třeba smutnit, přijde poledne s ním srdcovky. No a od 15. tady máte odpolední show, která bude dneska extra, protože dorazí k nám do studia basketáci z pardubické Bexy. Swish, swish, bish. Takže i vstupenky na basketbal určitě budou, tak si na to hlavně počkejte. Buďte s Hytráriem Černá Hora a hodně štěstí. No a za sebe děkuju, že jste byli se mnou i vy, a to dnes opět. Než úplně opustím studio, tak pošlu z muziky třeba ještě Helenu Zeťovou, no a těším se zase zítra od 9. Ahoj!
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
3: Butik salon Professional Treatment.
2: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
3: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
2: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialista.
3: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
9: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
10: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
12: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
13: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
12: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
15: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1,000 korun na prevenci?
7: No jistě.
4: A že nabízí 6,000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
21: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
22: Vinylovou? A bude sama hrát?
21: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
23: Experto Family. Od V podlahy.
24: Hit Radio Černá Hora.

0: patří dopravní servis na východě Čech mezi Opatovicemi nad Labem a napojením na D11. Stojí u krajnice porouchaná dodávka, ale provoz je zatím v pohodě, takže žádný velký problém to není. No a vaše dopravní info budeme rádi, když nám zavoláte na 800 1 10 100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Komunální volby se blíží, oproti jiným mají svá specifika. Vybíráme v nich zástupce přímo v místě, kde žijeme. A v čem jsou ještě jiné, popíše politolog Jan Kubáček.
1: Komunální volby jsou dané a zvláštní zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcí a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistrátu, tak potom jednotlivě v místě.
0: V komunálních volbách můžeme hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami nebo oba způsoby kombinovat. Hlasovat budeme už 9. a 10. října. Premiér Andrej Babiš se dopoledne v Sofii sešel se svým bulharským protějškem Radevem. Debatují o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. No a Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Účet do 15 let by byl jen se souhlasem rodičů. Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v projevu o stavu unie. Mimo jiné zmínila, že Evropská unie otevře dveře Kanadě, aby se stala prvním přidruženým členem unie. Teď ještě pohled k nám.
2: Legendární zlatá přilba v Pardubicích se blíží a na start jednoho z nejslavnějších plochodrážních závodů světa se 4. října postaví i vaše Milík. Pardubický jezdec se letos po nepovedené sezóně znovu získává sebevědomí a říká, pocit ze sezóny je zatím super. Moc rád bych to potvrdil i na zlatý přilbě.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Jojo, tak to vychází ta předpověď. Ve východních Čechách přibývá mraku a odpoledne a večer čekáme přehánky a bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia.

0: 18 hodina začíná nejlepší půlhodina v českém éteru, srdcovky na Hit Rádiu. To, co tady dneska pro vás mám, tak to je prostě, teď jak je všude vynobraní, můžu říct doslova a do písmene, výběr z bobulí. Ačkoliv teda, když se dívám na letopočty, tak je to taky trošku pozdní sběr. Možná bych řekl až archivní hity, které pro vás mám připravený. No a protože dneska je středa, tak za našich mladých let, tak se normálně ve středu vždycky chodilo pařit, že jo? Ať už jsme byli na střední, nebo potom možná i někdo na vejšce, tak prostě středy byly vždycky studentský. A tak si tady uděláme jednu takovou studentskou party od 80. let až po začátek milénia. Mám pro vás připravený nádherný věci. Dokonce tady mám i jeden fantastický duet, už rovnou řeknu, Queen a David Bowie. To prostě jako chcete slyšet ve středu odpoledne, nebo v poledne. No a začneme ryzíma devadesátkama. A když už takhle jako vzpomínáme i na tu dobu, kdy jsme chodili ve středu pařit, pamatujete si nějaký jako drink, co jste tenkrát pili a dneska už byste se toho nedotkli, nebo už se to možná třeba ani nedělá? Já si pamatuju na legendární pampelišku. Znáte? Dejte vědět. 777-937-777 a teď devadesátky na Hit Rádiu a co jiného než True Unlimited.
1: Hit Rádio Černá Hora. Let the beat control your body.

0: Control your body.
1: Wow!
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Tomu říkám začátek, jak se na středu sluší a patří. To Unlimited, Let the Beat Control Your Body. To prostě vám zahrajeme jenom tady na Hit Radio. To jsou srdcovky. Je středa, já jsem se rozhodl, že teda dneska vám udělám na Hit Radio středeční diskotéku. Panáky za 20, pivo za 15, kulečník za 5 korunu. Prostě tak, jak si to my pamatujeme. Hned takhle na začátek říkám. Alkohol je špatný, pít se nemá a děti, když budete late, tak vám umřou mozkový buňky. Tak a teď budeme zaspomínat na to, když umírali mozkový buňky nám. Co jste pili tenkrát v pubertě, samozřejmě, když už vám bylo 18 let, někdy třeba i na vejšce, na medicíně. Tady na medicíně, ano, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Ahoj Jirko, my jsme pili na medicíně panáky melounový vodky. Dneska už by mi to přišlo šíleně sladký, tenkrát jsme to ale milovali. Ve studentském klubu Ucho v Plzni, určitě znáš, jasně, že znám Ucho. A taky v Uchu znají mě. Tenkrát snad za 30 korun, neuvěřitelný, měj krásný den, zdraví Barča, jasně. Čau, Pampelišku neznám, ale pamatuju si sluníčko. Sluníčko neznám já, potřebuju recept, co to je? Dobrý den, Karin, Pampeliška, no jasně, vaječňák a pomerančový džus, přeju krásný odpoledne. No výborně, takže taky si to někdo ještě pamatuje. Další zpráva tady nazdár, no asi se to ještě pije, ale určitě už bych to do úst po jisté zkušenosti nevzal a to je bavorák. Fernet nemůžu ani vidět, ani v regálu. A jinak tady ještě si pamatuju mozek a semafor. Fuj, jak jsem mohl, mozek to mi něco říká, mozek mi... Nebyla to byla griotka s vaječňákem, ne, ono to potom vypadalo vlastně jako mozek, když se to do toho nalilo, že jo, určitě, semafor, jasně, to už taky vím, 80, no konečně jdeme do 80. Ahoj Jirko, tak v 80. jsme pili mixelu, bylo to bílé anebo žluté, jako dnes i ovocné čučo, rychle to šlo do hlavy a dobře se to pilo, opice byla extrémně těžká, ano. Zdraví Pavla. Mixelo. Co to je? Z čeho to je? To potřebuju vědět. Co bylo ale krásný ještě v těch 80. 90. letech a začátkem milénia, když jste chodili na tu diskotéku, tak že vždycky jsme se jako stoupili k baru. Takhle člověk jako chvíli koukal a pak se vždycky řekla věta, jdu to projít. Pamatujete si to? Jdeme to projít. A vlastně jenom si takhle projdete do diskotéku a vrátíte se zase zpátky na to samé místo. Tak tohle je jako nádherná vzpomínka. A ta druhá je, že byla doba, kdy se ještě pořád hrály ploužáky. A ten jeden ploužák si dáme právě teď. A je to jeden z nejhranějších ploužáků z diskoték 90. let a milénia. Hned pochopíte, proč. Skin on skin.

nejoblíbenější ploužák diskotek z konce 90. a začátku milénia. Skin on skin. Jo, to byly doby, kdy jste na diskotéce ještě opravdu tančili o půlnoci ploužáky a vlastně jako nechápu, že dneska se to nedělá. Posloucháte Hit Radio, posloucháte Srdcovky a když Srdcovky, tak tady mám jedno opravdu s velkým S. Rok 1981 a za mě prostě asi jako nejlepší duet 20. století.

0: Queen a David Bowie, Under Pressure, tedy Pod tlakem, rodiče. To je hlavně pro vás.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A taky pro vás, kdo jste ve středu, ještě v práci i v polední pauze, protože Pod tlakem jsme takhle ve středu velmi často. Velmi často. Byly doby, kdy jsme chodili ve středu večer upustit páru, když jsme byli pod tlakem, tak ty doby jsou samozřejmě jako už dávno pryč, co si budeme nalhávat, když jste takhle jako ve středu jenom tak se sešli s přáteli a vyrazili jste někam do baru. Možná už teď ani nevíte, kam vyrazit. Možná, že ten bar nebo ta diskotéka, kam jste chodili, už ani ve vašem městě není, že už je prostě pryč, je zavřená, je tam místo toho nějaká, nevím, večerka nebo něco jiného. Každopádně to je prostě jako život. A o toho jsou tady srdcovky a proto vzpomínáme na tuhle krásnou dobu. My se teď spolu dostaneme do roku 1992 s dalším hitem. No a já tady mám další vzpomínku na drinky, který jste tenkrát pili. A hodně, hodně často se mi tady ve WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777-937-777 objevil drink, který se jmenuje Vodníkovo semeno. Prosím vás, pokud nevíte, co je vodníkovo semeno, doporučuji, negooglujte to ve firemním počítači. Tu historii nějaký ajťák uvidí, to nechcete. Takže je to zelená a v tom byla smetana do kávy, nebo někdo do toho dával taky salko. Jo. Je to vlastně jako podobný hnus jako magický oko, no. Tak. Ale i to k tomu patří. Rok 1992, čtvrtá srdcovka, ta se vám taky bude líbit. Jmenuje se Až jednou a zpívá jí Šalom.

ještě ve skupině Shalom, začátek 90. let, hit Až jednou, něco pro, řekněme, životem zkušenější ročníky. No a teď pokud jste byli v roce 2004-2005 na střední škole, tak jste ve středu večer 100% na party poslouchali tohle. Tohle je jenom pro vás. My, Armand van Helden a pátá srdcovka na Hit Rádiu.

0: Helden, My. Pátá srdcovka, rok 2004, tady na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Když máme středeční diskotéku, no a jak už to tak jako bývá, tak prostě když se party vydaří, tak na ní přijdete a najednou zjistíte, že už jsou 3 ráno, vy jste tam jako poslední a vlastně party končí. A nebo tenkrát ještě v té době, tak že je 1:30, 1 ráno a vy musíte chytit noční autobus, abyste to stihli domů, jinak dostanete doma vylákoš od rodičů, že nejste do jedné doma, nebo do půl druhý, když jste byli domluvení. No, tak prostě každá party někdy končí, ta naše končí právě teď, ale jako správný DJ mám pro vás ještě jeden song na závěr a to je píseň na přání. Když se řekne diskotéka z vaší puberty, z vašich mladých let, jaký hit se vám vybaví? Zapátrejte v klidu v paměti, já vám na to dám nějakých 7-8 minut a pak si dáme srdcovku na vaše přání. Může to být cokoliv. Třeba, já nevím, klidně DJ Tiesto, nebo Denzel, nebo klidně zase další Ploužák, to už je jedno. Nechám to na vás. Srdcovka na přání za chvíli na Hitrádiu. Posílejte mi na 777 937 777, co je ta vaše památeční diskotéková pecka.
2: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní?

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30.

0: 10. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte ihned 602-489-489.
0: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
10: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
11: Rekutech. Peníze včas,
12: když se tam rád vracíš.
9: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
16: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
17: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
18: Hašpl.cz.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
8: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
19: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things a Benson Boone na Hit Radio ve 12.35.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hit Radio v ten nejlepší čas, protože právě teď vrcholí naše srdcovky a je tady srdcovka na vaše přání a je to teda jako neskutečný. To, co já tady mám od vás za tipy na WhatsAppu Hit Radio, jako třeba Šenkýřka, Bow Wave, Boreček, Gasolina, Daddy Yankee, Two Unlimited, ty už jsem dneska hrál, Captain Jack, Headway, 24/7. Chtěl jsem po vás jednu píseň, kterou vy si vybavíte z vašich let, diskotékových let, kdy jste chodili pařit. A je to extrémně těžký vybrat. Já fakt jako nevím. Nevím a nedá se, to není ani Sofina volba, tohle to je ještě mnohem náročnější. Netuším, jak to mám dělat. Tak to nechám osudu, nechám to osudu. Dneska je 16. To znamená, že já si tady odpovím.

Teď si s náma osud teda vyloženě zahrál, dobře. Tak to jsem nečekal. Se musím podívat, jestli to tady vlastně vůbec mám. Protože tady my se spolu, pokud to budu mít, a já to mám, tak se dostaneme do 90. let. Je to konec 90. Tuším teď od voka cca rok 97-98. Je to německý projekt, je to taneční hudba, tenkrát se jako vrhli do takového, řekněme, gotického hororu. Já vůbec nevím, jestli to můžu zahrát, ale asi jo. Tak hrávalo se to a vy to chcete, o toho jsou tady srdcovky. Nevím, kdy naposled jsem tohle slyšel na Hit Rádiu. Obecně v rádiu v Česku. No tak jdeme na to. Srdcovka na přání. 90. léta. 666

58, wow, moc děkuju, srdcovka na přání, tak tohle je závěr srdcovek, středečních srdcovek, jak se fakt sluší a patří. Dokonce tak mi sem přišlo spoustu zpráv na WhatsApp, ale jedna je úplně jakože výjimečná, přišlo mi video z traktoru, nebo z kombajnu, asi traktor to bude, takže teď si představte a děláte, co děláte, že mezi náma, společně s náma, kdo poslouchá Hit Radio, tak je frajer, který jede na traktoru, jede na poli a má tam, fakt tady je to video, pustím ten zvuk. Dokonalý. Já to normálně stáhnu a dám to i na sociální sítě, protože takhle vypadá jako pracovní doba. Jedete si po poli a posloucháte tam takovouhle diskotéku na Hit Rádiu. Boží. No, další srdcovky zase zítra v pravý poledne. Tak si pojďme ještě trošku ty diskotéky užít, když je středa. Žijeme jenom jednou, nenechte si dneska nikým ani ničím kazit náladu a už vůbec ne prací.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelná, je 12:45. Středeční odpoledne pokračuje dál. Do 13. hodiny ještě stihneme Davida Guettu, nebude chybět ani Terry Swims a Tunzen Eye. Navíc všichni jako pohromadě v jedné společné písni. Taky dáme Linkin Park, no a už teď se těším po 14. hodině na dnešní ruletu dvojsmyslů. Ta bude taky výživná, tak dál buďte s námi.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
2: www.napos.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vidra chytil zlatou rybku.
7: Pusť mě, splním ti tři přání.
6: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
7: Hapex.
6: Pergolu s konstrukční hranou.
7: Hapex.
6: Střechu.
7: Hapex.
6: A co kvalitní palubky?
7: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
6: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
7: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
6: www.hapex.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
13: Datart uvádí Dny Merien.
14: Dny Merien, jo.
13: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
23: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion.
24: Fotbalové srdce má.
0: přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
1: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
24: Hit Radio. Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift krátce před 13. hodinou a to je čas, kdy jdeme na nejnovější zprávy a taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, dejte se pozor na Orlicko-Ústecku. Na výjezdu z Chocně na Mostek, tam se srazilo osobní auto s nákladním a projedete aktuálně jedním pruhem. No vaše dopravní info? Tak budeme rádi, když nám zavoláte na 800 1 1010.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové. Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.

0: Lucie Raňková. Nové otázky pro žadatele o řidičák na kamiony a autobusy připravilo ministerstvo dopravy. Budou srozumitelnější, zároveň mají více odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Stávající sada otázek z 90. let je zastaralá. Návrh odeslalo ministerstvo do mezirezortního připomínkového řízení. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. V jejich pracovníci přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy a v létě pak intenzivní sucho. Letošní úroda bude poloviční, na jihu Čech dokonce třetinová, doplňuje šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklízeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
0: Ztráty budou mít letos i zemědělci, na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na Černé hoře jdeme do Pardubic, tak tohle ceníme. U školních přechodů tam budou pomáhat strážníkům i asistenti z řad veřejnosti. Dobrovolníci se hlásí a první projdou školením, aby ještě teď v září mohli vyrazit do terénu. Za den služby dostanou 200.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Východní Čechy nám zakryla zatažená obloha, je hodně mraku a k večeru čekáme taky přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: 1 hodina odpoledne, je středa, posloucháte Hit Radio, dávejte na sebe pozor, obzvlášť za volantem, i takhle v 1 odpoledne, kdy ta špička není, musíte mít pořád, jak se říká, oči na šťupkách, protože teď možná jste viděli to video, taky já na něj akorát na něj koukám. Luci, ty jsi viděla to video, jak se auta na D5C musí vyhýbat tomu autu,
0: co je odproti směru. Ano, sledovala jsem to, to je velmi nepříjemný pocit, ano, je
5: šílený,
0: to tak.
5: Šílený. Dal jsem si to se zvukem to nepustím do vysílání, protože je tam jedno sprostý slovo za druhým. Chápu, naprosto, to nejsou sprostá slova, to jsou jenom citoslovce. Šílený, takže buďte opravdu velmi, velmi opatrní, protože nikdy nevíte, kdo může jet naproti vám.
4: Hit Radio Černá Hora.

posloucháte Hit Radio, na internetu letí video z dálnice, konkrétně z dálnice D5, kdy řidič se na poslední chvíli vyhne autu v protisměru a úplně z toho mrazí. Já se k tomu tématu ještě jednou musím vrátit, přijde mi to strašně důležitý, protože na tom videu vidíte, jaké je to vlastně fofr. To auto v protisměru je v dálce jenom tmavý flíček a šup, takhle, během 3-5 vteřin je najednou přímo před váma. Je to úlet. A ještě navíc vám jede naproti v levým rychlým pruhu. Jako opravdu tady klobouk dolů před řidičem, že to strhnul doprava. Takže, kdyby náhodou se vám někdy stalo, že vjedete do protisměru, což se prostě může stát, já chápu, že najednou je člověk totálně jako v šoku, neví, co má dělat, tak prosím vás, hlavně nepokračujte v jízdě a už vůbec se neotáčejte. Takhle umřel před lety můj dobrý kamarád, ten trefil na motorce auto, co se prostě otáčelo na silnici. Jo, vyjel ze zatáčky a přímo před ním auto na štort před celou silnici. Takže, bohužel neměl šanci. Takže prosím vás ještě jednou teda, kdyby se vám tohle stalo, zásadní pravidla jsou neotáčet se, nikam nejezdit, ale zastavit co nejvíc ke krajnici, co to jde, zapnout všechny výstražní blinkry, všechny 4, vzít si vestu a utíct za svodidla a tam zavolat číslo 158. Nic jiného nedělejte. Tak šťastnou cestu.

středeční odpoledne Nickelback. Dneska máme 16. září, to znamená to, že včera bylo 15., takže přišla výplata, dneska je 16., takže už tam není. Tak a pokud si chcete trošku vylepšit ten rodinný rozpočet, poslouchejte Hit Radio a poslouchejte naší snídaní šampionů, protože zítra ráno opět v 7 hodin a 10 minut zazvoní zvonek v našem vysílání. Jakmile ho uslyšíte, že zazvoní, tak v tu chvíli utíkejte ke dveřím, protože tam může stát náš tým a na ruku vám dá minimálně 5000 korun. Takhle to vypadalo i dneska ráno u paní Jarky doma. Ty gratuluju ještě takhle jednou na dálku, protože ta si od nás těch krásných 5000 získala a zítra to můžete být zase vy. Jedná se o hru Kdo pak to zvoní. Podrobnosti na těch krásných 5000 získala a zítra to můžete být zase vy. Jedná se o hru Kdo pak to zvoní. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a zároveň

0: vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: trenirkarla.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: Lovči.

0: CZ. Nakupte jednoduše online.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání...

0: 9.9. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snadný.
2: To jsem někdy viděl. Hele, budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jasný. Amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Imagine Dragons na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut s vámi Jirka Pelnář při pohodovou středu. Říkal jsem si, že vám teď dám něco jako vyloženě aktuálního, takže jsem si našel nejčtenější titulek dnešního dne v novinách a říkám si, že se asi zase zpátky vrátím radši k hudbě. Víte, jaké je dnešní nejčtenější titulek? To prostě neuhodnete. Neuhodnete. To ve vaší fantazii není. Není to dokonce ani v mé fantazii a to si myslím, že za ty roky, co se tady jako známe, tak že víte, že tu mojí fantazii mám hodně, hodně daleko posunutou tu hranici. Tak prosím vás, titulek dnešního dne je: muž byl zatčen za to, že sexuálně obtěžoval kapra. No. A to je celý. Dál už to asi číst nebudu. No. Tak pojďme k té hudbě. Ale zase, když teď nad tím tak jako přemýšlím, tak vlastně asi jako chápu, protože ten nekouš je ten žužlá, ne?

0: Shakira na Hit Radio. Je 13 hodin 44 minut, tedy 2:45. Za chviličku ještě Kabát a Pohoda a dáme si taky takhle něco jako na pohodu, když je ta středa. Pomalu se nám blíží taky nejnovější zprávy, které budou ve 14 hodin a po zprávách ve dvě také dnešní ruleta. Protože je středa, tak si dáme ruletu dvojsmyslů. Tak jsem sám zvědav, co nás teda dneska čeká. Pokud jste nikdy neposlouchali ruletu dvojsmyslů, tak je to o tom, že máme vždycky téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě jako někde na dalším místě. Stejná věta, tak nevím, no, kam nás to dneska zavede. Doufám, že ne na ryby. Ach jo. Počkejte si na to, po 14. hodině tady na Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že nás posloucháte.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz. Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfin Car.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
9: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
10: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
11: Víc Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: závěru další odpolední hodiny na Hit Rádiu Zara Larsson. Před námi nejnovější zprávy z Lucí. Ještě předtím pohled taky na naši dopravu v regionu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak v tuhle chvíli naštěstí nic vážného. Na výjezdu z Trutnova pozor směrem na Jaroměř, probíhá údržba vozovky, takže pozor na silničáře. Jinak, pokud byste narazili na problém, na kolonu, na nehodu, cokoliv, tak volejte na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel dnes v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Svou cestou se chce soustředit na to, co se v regionu daří.
14: Takovou spojovací linkou je ukázat tyto kraje z trošku jiné strany, než jsme většinou zvyklí, to znamená hovořit o problémech. My se budeme spíš soustředit na lidi, kteří něco nového staví, budují, zachraňují, případně zlepšují život místních obyvatel.
13: Prezident Petr Pavel jezdí do regionu pravidelně, v Ústeckém kraji byl loni v říjnu, v Karlovarském pak v listopadu. Na pomoc Nepálu Češi poslali zhruba 47 milionů korun. Zemi na konci srpna zasáhly ničivé povodně. České humanitární organizace ve sbírkách pokračují a kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout traumata ze záplav nebo distribuují potřebné vakcíny. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu za fašistický pozdrav na italské fotbalové stadiony. Prováděli ho na tribunách během ligového zápasu proti Bergamu. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí také pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání. Teď ještě pohled k nám.
15: Řidiči v Náchodě řeší problém s parkováním a starosta Jan Birke přiznává, že je to často pořádný oříšek. Co s tím?
16: Jediná šance, která je postavení parkovacího domu jako kapacitního, které bude sloužit nejenom občanům, ale zároveň i těm, kteří přijedou za prací, za lékařem nebo do nemocnice, aby mohli jít odparkovat v klidu.
17: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
15: Ve východních Čechách takový klid při bouří. No možná ty hromy, blesky k večeru dorazí, stejně tak i přehaňky. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář. Hit Radio. Středeční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že ať už děláte, co děláte, tak u toho posloucháte Hit Radio. A protože je středa, tak je na čase, abychom zase trošku do této hyperkorektní doby hodili vidle a dali si naší ruletu dvojsmyslů. Dáme si jeden hit, krásný hit mimochodem, Joan Osborne, One of Us, a pak se do toho pustíme. Těším se na vás, připravte si mobilní telefony a vaši fantazii.

0: krásná píseň takhle na středeční den. Je 2 hodiny odpoledne. No a je nejvyšší čas vstoupit tedy na náš velmi tenký led. Je tady ruleta dvojsmyslů a dneska budeme mít velmi zajímavé téma. Pokud se s náma nikdy ruletu nehráli, jenom znovu rychle opakuju, že budete potřebovat váš mobilní telefon a na WhatsApp Rádia 777-937-777 je napsat první věc, která vás napadne, a to dnes na téma...
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na benzínce. Na benzínce, když jdete tankovat. Tak co může zaznít v ložnici a na benzínce? Pište na 777-937-777. Já vykopnu, co může zaznít v ložnici a na benzínce. Plnou. A tady asi končím dneska.

Capaldi na Hitrádiu ve středu odpoledne, přesně v ten den, kdy tady máme naší ruletu dvojsmyslu a dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a na benzínové pumpě. Docela jste se jako vyřádili, tady koukám na WhatsApp Hitrádia, tak jdu rovnou na to, začínám číst vaše zprávy, jo? Tak třeba, vidíš ty ceny? To radši dneska nepojedu. Kolik? Tolik? Za to může Babiš. Chcete to umejt? To je moc. Musíte to strčit na doraz. Dobře, výborně. Tady další. Platit budete hotově nebo kartou? Jasně. Bude to za 4000, pane. Pamatuju si, kdy se stálo 15.

0: Dobře, přemýšlím. Další. Dej si rukavice a ti nesmrdí ruce. Věrka. To jsem se možná měl přečíst předtím, když jsem to řekl do vysílání. Hledám tady další něco, co bych ještě mohl. To je strašný, to je moc. Ne, to už je moc. Hlasovka, dáme hlasovku.
1: Ahoj Jirko, tak možná je to trošku moc, ale za mě by tam třeba mohlo být. Jsem si nevzal rukavice a teď mám pěkně špinavý a smradlavý ruce. Hezký den, ahoj.
0: Fakt děkuju. Ještě jsem si to poslech dopředu. Fakt děkuju, díky. Jo, tak jo. OK, co dál? Kam to mám strčit? Výborně. Z jaké strany to tam mám strčit? No, tak pojďme dál. Ještě máte chviličku, dáme si dva hity. Na 777-937-777 mi napište, co vás napadá, co se dá říct v ložnici a také na benzínce. Vyberu to nejlepší. To nejlepší už za chvíli. Dáme Tomáše Kluse a Sema Felda na Hit Radio.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus, Vesmíru, přiznám se, že jsem ještě nikdy nemusel naší ruletu takhle moc cenzurovat, protože to, co tady se jako odehrává na WhatsAppu Hit Rádia, neuvěřitelný. To budeme muset dát i na sociální sítě, tam se snese všechno snad. Co může zaznít v ložnici a na čerpací stanici? Tak, posledních pár a pak dáme to nejlepší. Takže určitě třeba ruční mytí a káva sebou v ceně. Dobrý, další věrnostní kartičku máte? Pak je tady spousta věcí ohledně zazování pistole velmi hluboko a tak podobně, ale končím a vybírám to nejlepší, což mimochodem poslala Lucka. A Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, pardon, znova, Lucka píše, až skončíš,

0: protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
6: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
5: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Nula.
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
15: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
16: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
17: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
18: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
19: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
20: Butik salon Professional Treatment.
19: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
20: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní
19: nejmodernějšími technologiemi.
20: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu.

0: programů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

legendárního hitu ze 70. let už je takovou stálicí v našem playlistu. Je 14 hodin na 3 a 30 minut, za chviličku Alexandra Burke, taky Banastovy věci s hitem Andělé. No a pokud máte rádi reality show, tak si už přijdete taky na své, protože dneska začínají Zrádci. No a podle obsazení to bude velmi zajímavá série. Mimochodem, premiéra je v kině a lístky na ní jsou úlet. Nejdřív

0: Dneska v našem vysílání přivítáme basketáka Kubu Tůmu. Schválně, kolik bude měřit. Každopádně pardubická Bexa, budeme rozdávat stupenky a také hodinky.
1: Zaspomínáme na finále loňské sezony a řekneme si taky něco k tomu, že letos bude hrát pardubická Bexa Ligu mistrů.
0: Takže buďte s námi odpolední

0: Haleluja, tak doufám, že se to taky blíží, když si zakřičíte haleluja, že už konečně jdete domů z práce. Doufám, snad nemáte odpolední směnu a pokud ano a zůstáváte opravdu až do večera, možná až úplně do noci v práci, tak poslouchejte u toho dál Hit Radio, protože my budeme vaším nejlepším parťákem jak na odpolední směnu, tak na noční a samozřejmě i na cestu domů z práce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show, do 15. hodiny ještě stihneme Evu Farnou s Mirajem, skvělý duet Vzpomeneš si, k tomu taky Rasmus, nebude chybět ani Huntrix a 15 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Velnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 hodin začínají srdcovky, vaše nejoblíbenější půl hodina v českém éteru. Máte se zítra na co těšit. Tak se smějte.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
9: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
10: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
9: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
11: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší.
13: Od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Franto, co pa všechno se dá sušit?
15: Ovoce, houby, bylinky i maso.
14: A tvůj Bůček?
15: Ten už nestihneš.
14: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemí.
1: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Top Centrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Chviličku před 15. hodinou D11 hlásí problémy mezi 98. a 97. kilometrem směrem z Jaroměře na Prahu. Levý pruh, tady dneska probíhá nějaký opravy vodorovného značení, takže nic velkého, ale buďte tady pozorní. Jinak v tuhletu chvíli, jak to kontrolujeme, tak by se snad nemělo dít nic dalšího velkého. Tak dobrý dojezd a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech.
5: Férový šéf.
4: Čisté prostředí.
5: Rekutech.
4: Peníze včas,
5: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 15 hodin. Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Odpočívek u dálnic není nikdy dost. ŘSD otevřelo nedávno novou na D11 u Předměřic a chystá další u Jaroměře a taky směrem k polským hranicím. U Brusnice, Bernardic a Královce. Nová zastávka pro řidiče má vzniknout také u Svitav na D35. Využitý budou moci auta v obou směrech. Více míst pro odpočinek má pomoci hlavně kamionům, kterým v Česku dlouhodobě chybí parkovací kapacity. Stavba nového náměstí u Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové se znovu komplikuje. Firmy, které v tendru nabídly cenu o 46 milionů nižší, opět podaly námitku. Radnice teď jejich připomínky vyhodnocuje. Nové náměstí za skoro 140 milionů má proměnit centrum města a hotové by mělo být v roce 2027. TikTok má nový vztahový trend. Pravidlo 3 sedmiček. Podle něj by páry měly mít každých 7 dní rande, každých 7 týdnů společnou noc mimo domov a každých 7 měsíců dovolenou. No, zní to hezky, ale odborníci varují, že z péče o vztah se může spíš stát povinnost a další stres. Důležité podle nich prý není plnit tabulku, ale najít si čas jeden na druhého přirozeně. Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují zápas v Jerevanu. Ve středečním utkání prvního kola ligové fáze naskočí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve 3. předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Jejich soupeř se v minulé sezóně stal arménským šampionem.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
7: V naší zemi se ochladí, ale pořád bude příjemně. Dneska máme až 25 stupňů na východě Čech, zítra se dostaneme na 20 a to budeme rádi. Teď odpoledne a večer se můžou objevit přehánky, taky bouřky, v noci a ráno budou doznívat a zítra už bude polojasno až oblačno.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Středeční odpolední show na Hit Radio Černá Hora je tady. Nás pobavilo Jirka Pilnář, jaký měl téma od Polko. Co můžeš říct při sexu i při tankování? Píše třeba Zdeněk, ještě 3 kapky a máte jí plnou. No tak.
9: Mně třeba napadlo, pořádně to zasuň.
0: Jsou
9: takový krásný dvojsmysly.
0: Ano, čeština.
9: Takže si užívejte odpolední show. Petr Ondra a tady Avril.

další muzika v rámci středečního odpoledne, v rámci odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Našel jsem hezký témátko. Ministerstvo financí zve na

0: vlastně hodně zajímavý. Co takovýho jako nejvíce netradičního by tam mohlo být?
1: Co tam může být? Mě tak napadá, ježiš, jedna historka s Mirkem Donutilem, který tenkrát vyprávěl, když natáčeli v 90. Černí barony, že nebyl vlastně problém zavolat kamarádovi někam, já nevím, taky nějaký ministerstvo a půjčit si vrtulník, vojenský vrtulník, že dneska je to nepředstavitelný. A já jenom vidím, jak na ten den otevřených dveří přijde nějaký, já nevím, pan Mirek z divokých 90. a bude říkat, co to, tenkrát, kamarádi, tenkrát, to byly doby, to jsme pašovali přes hranice.
0: A nebo bude říkat, je, to je moje.
1: Přesně tak.
0: Tak oni to kluci nevyhodili, oni to tady nechali. Tak ministerstvo financí.

0: To je nádhera. Úžasná Adele, teď na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Ve středu tady tradičně odpoledne býváme ve třech, což zatím nejsme, ale pozor, splníme to. Nedorazí ale Martina Adamu, ale dorazí nám host z pardubického basketbalového klubu, dorazí Kuba Tůma.
0: Já jenom doplním 190 cm kolohnát.
1: Tak to se budeme muset sehnout zase tady u dveří.
0: Přesně tak, snad se sem vejde.
1: A máme na probrání mnohé, kromě jiného taky samozřejmě loňskou i aktuálně začínající historickou sezonu.
0: No hele, bude to hodně zajímavý, protože Kuba hrál čtyři, nebo nevím kolik sezon, každopádně v mistrovském Nymburku a čtyřikrát získal mistrovský titul. A minulý rok vlastně přestoupil do Pardubic, do Bexy a dostali se do finále kluci, takže uvidíme, jak to tam klokotalo a samozřejmě je spousta otázek, jestli vy nějaké otázky máte, tak nám napište k nám na WhatsApp 601-292-464. A pozor, budeme rozdávat, mám to tady v ruce, budeme rozdávat vstupenky na sobotní zápas Bexa proti Brnu a taky tady mám jedny vytuněný hudební hodinky.
1: Hele, víš, jak to je, hodinky nebo holinky, to je jedno, obojí se natahuje.
0: Ano.
1: Tak mezi 16. a 17. taky buďte s náma.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
9: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
8: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
7: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. Aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
12: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
13: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
19: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
20: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Poetika blízko, no hele, blízko možná novej job. No, haha, slyšeli jste to?
1: Oso dobrý.
0: Star Dance, když hvězdy tančí, pořád na české televizi, roky to tady běží, tak od příštího roku nemá moderátory.
1: Takhle, je potřeba říct, že podle mě v České republice, možná i na Slovensku, není nikdo, kdo by neznal Star Dance. Už 20 let po 20. to budou letos moderovat Terka Kostková, Marek Eben, naprosto jako fenomenální dvojce. Uzavírá se jedna obrovská televizní éra, že jo, během té doby vystřídal parket prostě desítky známých celebrit a tanečníků.
0: Jasný,
1: a porodců.
0: Ale nás zajímá, kdo to bude. Kdo?
1: Kdo, no já...
0: Jako... Nám nevolali ještě.
1: Takhle.
0: Nedivím se takhle, na druhou stranu.
1: Pokud chce televize, česká televize ztratit sledovanost, tak to bude Ticháček Novotný.
0: Počkej, ale jsou vypsaný kurzy.
1: Ano.

0: Vzpomínáte na zmizení sochy svobody?
1: Ano, vzpomínám.
0: Vzpomínáte na zmizení proudového letadla v 91. Vzpomínáte na ten legendární průchod velkou čínskou zdí? Vzpomínáte nad tím fenomenální, nad tou fenomenální levitací nad velkým kaňonem, na únik z Alcatrazu a tak dále? No kdo za to mohl?
1: Nějaký kouzelník.
0: Kouzelník Ferda.
1: David Copperfield.
0: A David Copperfield, určitě tenkrát to bylo velmi populární, do dneška si myslím, že každý z nás vzpomíná na ty jeho dechberoucí triky a kousky. A David Copperfield dneska slaví 70 let.
1: Já jsem koukal vlastně, že on ještě do minulého roku v Las Vegas kouzlil, tam to dlouhá éra, a ukončil to, takže že by si vykouzlil nějaký hezký důchod, co?
0: A teď zmizel? Užívá si kechtáky.
1: Tak jo, buďte s námi, jsme Rádio Černá Hora, za chvilku třeba divoký byl.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory, nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.cz.
4: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
5: Trenírkarla.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Louka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
3: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
4: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ob, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
6: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.

0: hezké středeční odpoledne. Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Jestli nás posloucháte až na Jablonecku, tak z Malé Skály směrem na Sněhov je nehoda osobního auta s autobusem. Je to tady průjezdné momentálně jedním jízdním pruhem. Jinak v tuhle tu chvíli nic dalšího nehlásíte, tak dobrý dojezd vám všem a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
8: On air.
1: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Českou Třebovou čeká velká železniční proměna. Stavba ale narazila na problém podzemí. Nečekané podloží práce zpomalilo a modernizace se zpozdí asi o 2 měsíce. Vlaky dál jezdí a projekt za 20 miliard každopádně pokračuje. Nový uzel má být hotový v roce 2031. Dálnice D35 se blíží k dalšímu velkému kroku. Tender na úsek mezi Opatovcem a Mohelnicí míří do finále a stavět by se mohlo ještě letos. Nová část dálnice má propojit východní Čechy s Moravou a ulevit přetížené silnici 1/35 i dálnici D1. Celkem jde o asi 35 kilometrů nové trasy, která má být postavena formou spolupráce státu a soukromého sektoru. Léto ještě nekončí, ale Evropa už dostane pořádný teplotní šok. Studená fronta srazí teploty místy o víc než 10 stupňů. U nás se čeká přechod z letních 27 stupňů k teplotám kolem 20 a dorazit můžou i silnější bouřky. Na jihu Evropy ale vedra ještě chvíli vydrží. Ve Španělsku a Itálii se teploty stále šplhají nad 30 stupňů Celsia. 2 hodiny zbývají do východočeského derby. V úvodu hokejové extraligy Pardubice přivítají Hradec Králové. Loni stejný scénář. Tehdy zvítězilo Dynamo 7-1. To se nesmí opakovat, říká jeden ze stavebních kamenů hradeckého kádru Aleš Jirgl.
10: To nikdo nechce určitě, že jo, takže určitě víme, na co si musíme dát pozor. Pozor na ty fauly, protože ty přesilovky si myslím, že budou rozhodovat. No. Mám tady spoustu kamarádů, kteří tak pendlou Pardubice Hradec, takže bych to nemusel poslouchat, tak musím vyhrát. No.
9: Derby začíná v Pardubicích v 6. Sparta se představí v Olomouci, Brno na ledě Litvínova, premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. České Budějovice vítají Mladou Boleslav a Plzeň bude hostit Liberec.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Tak ještě počasí pro ty naše východní Čechy. K večeru nám spadne pár přeháněk a vyloučit nemůžeme ani bouřky. Stejně tak i v noci a k ránu, potom se ale celkem vyjasní. Studená fronta se ale projeví. Zítra už bude jenom 16 až 21 stupňů přes den.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: A je to tady, už jsme tady tři. Je tady s námi host z pardubického basketbalového týmu Kuba Tuma. Ahoj.
12: Ahoj, ahoj.
13: A je to vidět, 190 cm vysoký čahoun. Bude se o čem povídat, samozřejmě minulý rok velké finále. A také pro vás máme vstupenky na sobotní utkání Bexa Brno.
0: Tak laďte středeční odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora do té doby, než se pustíme do povídání třeba Imagine Dragons.

0: Středeční odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, je tady s námi návštěva z basketbalového pardubického klubu Kuba Tuma.
1: Pardubická Bexa Kuba Tuma, 190 cm vysoký, sympaťák, ahoj Kubo.
2: Ahoj, ahoj.
1: A Kubo, z úvodu, kdyby za tebou do šatny Tašický přišel Michael Jordan nebo LeBron James, vyber si, na co by ses ho zeptal?
0: Co tady děláš?
2: To asi taky, ale Michaela Jordana bych se určitě zeptal na cestu k tomu úspěchu a k tomu, že se stal vlastně nejznámější sportovec na světě.
1: Čím to podle tebe je?
2: No to, na to bych se ho zeptal. Já nevím, jako myslím si, že tím, co dokázal, no, tím, co o něm říkali spoluhráči a všechno takový. No.
0: Tak on, kdyby měl možnost se zeptat, tak se zeptá možná na pardubickou cestu loňskou sezonou, která byla vlastně až na ten konec skvělá, naprosto skvělá. Musíme říct, že skoro jste porazili ve finále obrovského velikána z Nymburka, že jo? Musíme to brát tak, že posluchači třeba vůbec neví, že vlastně Nymburk je na tom piedestálu v Česku strašně dlouho. Jak dlouho ta naštvanost nebo ta frustrace po tom prohraném sedmém finále byla?
2: Ta naštvanost byla asi krátce po tom zápase, protože jsme to fakt měli na dotek ruky, ale pak vlastně převládali pocity, že vlastně ta sezóna byla hrozně úspěšná oproti té sezóně předtím, kde jsme skončili 11. tak tohle byla to bylo něco úžasného.
1: Ono to samotné finále bylo takový pikantní, protože ty si v Nymburku strávil kolik sezón? Hodně dlouhou dobu?
2: 6, myslím.
1: 6, z toho 4x si vyhrál titul.
2: Ano, ano.
1: Jaký to finále bylo, ukázal si všetně klukům, hele kluci, už mám zlatou medaili, tak se nechte inspirovat, provokoval jsi trošku.
0: Toho oni mají dost, takže chceme my. Tak.
2: Myslím si, že nějaký slova třeba tam padly, ale úplně jsem neprovokoval, tak já respektuju všechny jako ty spoluhráče, co tam jsou, takže jsem se nechtěl takhle nějak jako zveličovat.
1: Ty jsi vlastně v pardubické Bexe od minulého léta, můžeme říct, takže jaké to bylo hrát proti vlastně doma, nebo domácímu, jaké to bylo hrát proti kamarádům, kde jsi strávil 6 let?
2: Určitě to bylo takovej sen, když jsem přecházel do Pardubic, tak jsem si říkal, že by bylo super si zahrát finále proti mým bývalýmu klubu, takže byl to sen a splnil se, škoda jenom, že jsme to nedotáhli do vítězního konce.
1: Ty jsi to tady říkal vedle, že to bylo o kousek té ruky, jo, že vlastně to došlo až do sedmého finále, to znamená do sedmého zápasu, potom to nedopadlo, ale i tak jste několikrát Nymburk porazili, to znamená, že pardubická Bexa opravdu po 42 letech se dostala do finále a takhle to dopadlo, takže ještě jednou za nás. Chlapci, velká gratulace, to musíme říct, ale před námi je nová sezóna.
0: A k tý se vrátíme, nebo o té si budeme povídat za chvilku. Kuba Tuma z pardubické Bexy je dneska hostem na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Ještě musíme říci, že rozdáme 2 vstupenky právě na sobotní zápas Bexa Pardubice Brno, to znamená, že máte na co čekat. A ještě tady mám krásný hodinky, takže přidáme bonus.

0: Moment, moment, goodbye rozhodně ne, naopak hezké odpoledne, to středeční. Tady Hit Radio Černá Hora, jsme tady ve třech, je tady s námi host z pardubického basketbalového klubu Kuba Tůma. Před chvilkou jsme začali zajímavé povídání a teď v něm budeme pokračovat dokonce. Pojďme tu soutěž vyhlásit hned.
1: Ať, no dobrá tedy.
0: Ať posluchači mají co nejvíce času.
1: Máme tady pro vás dvě vstupenky na sobotní start víceméně sezóny. A to znamená, že Bexa Pardubice versus Brno začíná se v 16 hodin v Dašické. Kdybyste chtěli, doražte. Pokud byste chtěli zdarma, tak teď máte jedinečnou možnost. Když napíšete k nám na WhatsApp 601-292-464. Jednoduchý úderný heslo.
0: Chci na Bexu.
1: Chci na Bexu. Chci na Kubu. Taky chci, můžete napsat.
0: Telefonní číslo na náš WhatsApp taky na našem webu hitradiočernahora.cz. Kubo, ty už ale s tou nadstavbou, která vás bude letos čekat v sezóně, to znamená i Liga mistrů, máš krapec zkušeností, že?
1: Já teda musím jako dodat, že Kuba si zahrál úplně všechno.
0: No právě.
1: Jo, že ten má velký zkušenosti, no, dokonce byl v mládežnické reprezentaci. Takže, no, povídej.
0: Myslím, že posluchači pochopili ironii, že krapet je trošku víc. Tak jaký to je? Je to fakt taková obrovská nadstavba oproti české lize?
2: Je to určitě úplně jiný. Ty soupeři mají několikanásobně větší rozpočty než tady v Čechách. Ty týmy jsou kvalitnější a ta evropská zkušenost pro nás, pro Čechy, tak je nesmírná. Takže já jsem strašně rád, že si to s Pardubicema můžeme zahrát, že jsme si to vybojovali minulý rok a doufám, že to bude úspěšný.
1: Pojďme možná nalákat posluchače na nějaký první zápas.
2: Tak první zápas hrajeme v Itálii, my, ale tam asi se nikdo nedostane a
1: nevíme.
2: Možná někdo přijede, doufejme.
1: Vypravíme autobus.
2: Klidně, to by bylo super. Ale určitě bude se to hrát v Enteri, v Pardubicích, takže to bude skvělá atmosféra.
1: My na to ještě nalákáme, to znamená za malý okamžik budeme soutěžit. Mě tak napadá jedna odlehčená otázka, protože v šatně teď trávíš se svými spoluhráči spoustu času. Kdo se tam aktuálně stará o hudební playlist? Jo, ono se traduje, že prostě v různých šatnách jede různá muzika, česká retro muzika, novinky. Co tam posloucháte, chlapci? Doufám, že odpovíš Hit Radio Černá Hora. Napovím ti.
2: U nás to hodně řídí Američani, takže jo, posloucháme většinou nějaký americký interprety, ale my Češi, my se držíme jako českých písniček, českých klasik, takže to si pak když tak pustíme sami.
1: Je to jasný, takže Helenka, Karel.
2: Přesně tak.
1: Být stále mlad.
0: Tak ještě jednou soutěžíme o vstupenky na sobotní start nové sezony NBL a pojďme ještě jednou zopakovat to číslo.
1: WhatsApp 601-292-464, napište nám jednoduché heslo.
0: Chci na Bexu, nebo chci na Kubu, to je jedno.
1: Je to úplně jedno a máme tady pro vás k

0: peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No

0: Kupujte jednoduše online.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Vidra chytil zlatou rybku.
2: Pusť mě, splním ti tři přání.
1: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
2: Hapex.
1: Pergolu s konstrukční hranou.
2: Hapex.
1: Střechu.
2: Hapex.
1: A co kvalitní palubky?
2: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
1: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
2: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
1: www.hapex.cz.

0: prvního září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech.
3: Férový šéf.
2: Čisté prostředí.
3: Rekutech.
4: Peníze včas,
5: když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
9: www.topcentrum.cz.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
14: Tak točíme!
15: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom. A tento v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom. A ten teda musíte vidět.
14: Stop!
15: Co?

0: hodíš do čistírny Daja, je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tady je Hitrádio Černá Hora. Máme tady dneska hosta, je tady s námi Kuba Tuma z pardubické Bexy a pozor, my jsme tady Petra. Tři, ale jsme tady čtyři, pokud to všechno technicky klaplo. Petro, slyšíme se?
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tři tenoři, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, Petro, chtěla byste vstupenky na sobotní zápas?
1: Ano, chtěla bych vstupenky na sobotní zápas.
0: Petro, chcete raději na Bexu nebo na Kubu?
1: Chtěla bych raději na Kubu. Ale samozřejmě na Bexu.
2: Tak nevíme, co na to je přítelkyně a dva tři.
1: Aha.
2: A aha, sakra, tak nejdu.
0: Tak děkujeme, naschledanou.
2: Naschledanou, zkusíme nějakou jo. Ne, Petro, zeptám se, mám takovou soutěžní otázku, jakoby takhle, soutěžní, nesoutěžní, podsoutěžní. My jsme o tom mluvili, víte, kolik Kuba měří?
1: Jejko, to je 197.
3: Trošku méně. Méně,
1: 196.
3: Ještě?
1: Ještě.
0: Paní to myslí, když jsi na špičkách.
1: Aha, tak 195.
3: 193.
2: Ale
1: aha,
2: i tak je to hezký, i tak je to hezký.
0: Už bývala jenom 191.
2: Petro, vy jste fanoušek nebo faninka v pardubické Bexy, obecně basketbalu?
1: Obecně ano.
0: Petro, poslouchala jste dobře ten rozhovor od začátku hodiny?
1: Moc ne.
2: Ale napsala jste,
1: ale což třeba budu vědět, ano.
0: S kým má Kuba mistrovské tituly, za kým týmem?
1: Myslím si, že jste se bavili o Nymburku, že by bylo fajn v finálu proti Nymburku.
0: Ano.
2: Vy jste skvělá.
1: Takže ano.
0: Nebudem to napínat, vyhráváte jedna Klubany na sobotní start české nejvyšší basketbalové soutěže v Česku proti Bexa proti Brnu v 16 Brno, hodin na Dašické se startuje.
1: Ano, vím, děkuju.
0: A není to všechno?
2: Ano, k tomu nádherné stylové designové hodinky Calypso, jsou to teda takové hudební hodinky z MTV, a se vám to určitě bude líbit, protože samozřejmě prostě i basketbal je taková stylová, designová věc. Petro, máte nějakou otázku tady na Kubu? Máme ho tady? Tak co?
1: No, otázku asi nemám, ale úplně moc děkuju za ty hodinky, to jsem úplně v šoku, děkuju. A otázku obecně, děti mi hrajou basket, takže obecně basket máme rádi, všichni, celá rodina.
2: A máte nějakého,
1: takže fandíme.
2: A máte nějakého nejoblíbenějšího basketbalistu vedle Kuby Tumy?
1: No, měla jsem pana Rikiče. Ne, Rikiče, ne, počkejte, no, tak teď nevím.
2: To nevadí. Každopádně v sobotu jich tam bude samý fešák vedle fešáka. Tak jo.
1: Fajn, děkuju moc.
2: Petro, gratulujeme, naschledanou.
1: Děkuju vám, mějte se pěkně, naschledanou.
2: No tak to slyšíte, chlapci, výborně, velká faninka, v sobotu připomínáme ještě jednou, v sobotu 16. hodina Dašická, Pardubice versus Brno. Za malý okamžik se s tebou rozloučíme, Kubo, nikam neutíkej!

0: Máme středeční odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Máme tady stále s námi ještě hosta, je tady s námi pardubický basketák Kuba Tůma. Kuba je teda pořádně vysoký, ale to je vlastně takový jako jeden z těch charakteristických bodů každého basketáka. A to je hrozně trapná otázka, že jo, ve spojení s tím, když se tě na to ptá každý.
1: Už je to trošku omrzený, jo. Jako...
0: Počkej, já si...
2: 190, já ale kluci, vy dva máte jednu společnou věc. Máte obrovskou nohu. Kubo, kolik máš ty velikost?
1: 45,5.
2: A ty?
0: Já tak 47 2/3.
2: Tak ty seš na tom o trošku víc.
0: Já zakopávám víc do schodu.
2: No ne, my se bavíme o té výšce, s tím je propojená i ta velikost bot, když nakupovat boty, tak ty s tím asi úplně problémy jako nebudeš, 45 to není zas tak moc, jako tady Ondřej.
1: Já ne, no, ale spoluhráči třeba jo.
2: Jo, my se potom podíváme nějaký rekord. Každopádně prosím tě, teď seriózně, tato sobota začátek sezóny, to znamená pardubická Vexa versus Brno. Jak se připravujete? Vždycky to strašně uteče. Minulý rok titul skoro kousek, bylo velké finále. Potom léto, nějaká dovolená regenerace, teď zase na to musíte naskočit. Tak jaká panuje atmoška? Energie?
1: Energie je skvělá, tak to volno je tam měsíc a půl, dva, takže člověk si dokáže odpočinout. Teďka jsme ve fázi přípravy, měli jsme nějaký přípravný zápasy, turnaje, takže člověk se zregeneruje a připraví se na novou sezónu. Je to takový stereotyp, každý rok stejný. A teďka v sobotu jsme konečně rádi, že začínáme a už to zase naběhne.
0: 69 je nejdelší konfekční velikost boty.
2: Ježiši, to je...
0: Ta noha má 40,5 cm. Taková suvka jenom.
2: To je půl hřiště, ne?
0: To je ale docela výhoda, ne? Na basket zase.
1: Nevím, no, jestli by člověk nezakopával.
2: Já vás ušlapu. Brno asi patří mezi ty těžší hráče, že?
1: Určitě je tak top 4 v České republice, ale uvidíme. Každá sezóna přinese něco nového, tak uvidíme, co tenhle.
0: Vy jste úplně sformovali Dašickou, co se týče fanoušků v loňském roce. Já jsem na pár zápasech byl, to je normálně, člověk vyjde ven z té Dašický a třeba ještě půl hodiny, jakoby si, jakoby, když vyjdeš třeba ze sprchy a máš vodu v uchu, tak děláš, protože tam je takový hluk extrémní. Vnímáte to i na tom hřišti?
1: Já si myslím, že jsme na to zvyklí už, že to tolik nevnímáme, ten člověk si na to zvykne, ale věřím, že ta hala je taková menší, takže když se tam jako fandí hodně nebo písničky nahlas, tak je to pak slyšet i potom.
0: Člověk si na to zvykne, já ne, no tak.
2: Vždycky zajímala taková jedna věc, protože ten sport je trošku psychologie, ty hraješ v roli rozehrávače.
1: Ano, hrance.
2: Máš nějakou osvědčenou psychologickou zbraň, jak otrávit soupeře?
1: Úplně konkrétně ne, ale každý soupeř je jiný. Ale nějaký třeba fígly tam jsou, ale to si nechám pro sebe.
0: To je ta muzika na hlas, že jo, v hale. Ukáže na Mixmastera, dej to trošku navíc, ať je to nepříjemný.
2: Teď to tam jako nabombím. Kuba Tůma, Pardubice, Vexa u nás za malý okamžik, poslední vstup. No, my děkujeme, že jsi dorazil, no a v sobotu to bude určitě super. A za chvilku si dáme takový jeden lifestyleíček na tebe.

0: mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
3: www.napos.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
15: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
16: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
17: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid nejde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
19: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na Operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin

0: Rádio Černá Hora. Máme speciálního hosta Kuba Tůma z pardubické basketbalové Bexy. Poslední vstup, hele. Tohle to je radostný podkres a my ho pouštíme na schvál nakonec, protože budeme přát Kubovi a celé Bexe samozřejmě to nejlepší do startu nové sezony.
1: Moc děkujeme.
2: To mě jako napadá v kontextu tady s tou jásavou muzikou. Jak slavíte, když vyhrajete? Popíjí se? Mejdán, párty, holky?
1: Lehce se popíjí, je to většinou někde, kde si vybereme, kde nám je to příjemný, kde není moc lidí třeba.
0: Jak to nechce říct konkrétně?
2: Nějaká vypka čověče, opravdu.
1: A je to tak na pohodu, tak oslavení toho závěru té sezóny.
0: Jak je natěšení na tu fakt jako libovou sezonu s Ligou mistrů, protože to je jako něco obrovského, že jo, pro Pardubice?
1: Je to něco obrovského, je to taky velká zodpovědnost, protože si myslím, že teďka musíme vlastně předvíst, že tam patříme, že tam nejsme jenom jako nějaký nováček, který tam je jeden rok, ale budeme si to chtít udržet a je to podle mě velká zodpovědnost, no.
2: Hele, Kubo, to jsme už nyní, ty si rozehrávač, taková prodloužená ruka trenéra Honzy Šotnara na hřišti, takže musíš sem tam jako dirigovat, nějak to trochu lehce koučovat a tak dále. Kde ty bereš tu mentální odolnost?
1: Myslím si, že to je ve mně, že jsem se tom narodil, s tím narodil, jo, že něco se nedá naučit, ale nějaká ta mentální odolnost, nějaký ten klid na tom hřišti, tak se musí zachovat a myslím si, že to mám.
2: Já čekal, že vyběhnu někam na kopec, medituju, nabírám sílu. No jak odpočíváš, regeneruješ?
1: No abych řekl pravdu, tak rád chodím třeba do přírody s přítelkyní, s našima dvěma bejskama, takže tam si tak jako odpočinu.
2: Mm-hmm. No jo, takže dámy a pánové, Kubo, děkujeme, Kuba Tůma, pardubická Bexa, připomínáme ještě jednou, tato sobota, 16. hodina, Dešická, Pardubice, Pardubice versus Brno. Hodně štěstí, ať se daří i v Lize mistrů. No a budeme se těšit na průběh sezóny. Minulý rok to byla neskutečná jízda.
1: Já taky a moc děkuju.
0: A kuci, podívejte, jaký já jsem rozehrávač. To rozehrává do na další.

0: nejrychlejší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Nehoda je aktuálně na Svitavsku v Rohozné, kde bouralo osobní auto do sloupu. Projíždíte tady se zvýšenou opatrností. Pro tuto chvíli vše, tak dobrý dojezd, ať míříte kamkoliv a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká veřejnost je rozpolcená ohledně případné prezidentské kandidatury premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Polovina si myslí, že bude znovu kandidovat. 45% lidí si myslí opak. Z šetření Medianu vyplynulo, že podle 61% lidí by Babiš u volby prezidenta neuspěl. Dobře zvolené kroužky jsou součástí zdravého vývoje. Podle odborníků je nejlepší kombinovat i sportovní kroužky mezi sebou, které podpoří správné držení těla a k tomu přidat třeba i ty umělecky zaměřené, jak potvrzuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
9: Testují-li děti vícekrát týdně jeden typ

0: plaváním nebo sportovní gymnastikou. Rodičům bych doporučila kombinovat kroužky sportovní s těmi, které rozvíjí jemnou motoriku.
1: Podle Bílkové je důležité v dětském věku budovat příznivý vztah k pohybu, který zůstává především zábavou. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtů pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů, oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Návrh předpisu nazvaného EU Kids Act představí Evropská komise ve čtvrtek. No a po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se dnes odehraje úvodní kolo nové sezóny hokejové extraligy. Pardubice zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Stejně jako na startu minulého ročníku přivítá Dynamo doma v derby Hradec Králové.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Tak jak je to venku? No, vlastně pocitově možná velice stále příjemně, okolo 24 stupňů, ale třeba v Hradci Králové teď koukám z okna a vyloženě se zatáhlo a chystá se nějaký přepršek nebo možná i silnější déšť. Ten už teďka řádí třeba v okolí Nového Bydžova, taky v okolí Hořic nebo Dvora Králové nad Labem. No a pršet bude samozřejmě i v rámci celého podvečera. Místy by to mohlo být i trošku silnější. Buďte na sebe pozorní.
4: Hit Radio Černá Hora.
3: A tady je Ondra Novotný a taky Petr Ticháček, který nestíhá.
5: Kolego. Já jsem si tady zkoušel basketbal, když jsem to viděl, jak tady Kuba řádí. Tak jo, jsem tady.
3: Dávám ti za tři, jako body.
5: To je dobře, no to tak je dobře. To je to nejvíc.
3: Pokračujeme dál, koukneme v téhle hodině i na další sport, který vlastně teďka ovládne východní Čechy.
5: Ano,
3: dneska.
5: Ano.

0: Hit Rádiu Černá Hora. Někdo nějaký ty? Prachy?
1: Prachy.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No, dopak to zvoní, kdo pak, no? Dneska jsme zvonili u Jarky, 10 minut po 7 hodině. Hele, nebudem to zdržovat.
3: Aha, někdo kouká z balkóna.
4: Kouká?
3: Je
4: tam, je tam.
3: Kona?
4: Tak ať se má vás, pojď, nebo něco.
3: Ať běží,
4: ať běží.
3: Pobíž to, nebo to stěnem. Dobrý den.
5: Jo, je to tam, je to tam.
3: Dobrý den.
4: Dobré ráno.
5: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím, že máme myslet s takovým prdelákovici,
4: tak to tady vidíte, i když bydlíte v prdelákovici, tak můžete vyhrát pěkný prachy od Hit Rádia Černá Hora.
0: Mně se líbilo, jak Jarka tam má asi hasickou jako tyč, že se jela dolů, tyho, asi za 5 vteřin, ne, ale stihla to, pokud bydlíte v paneláku, důležitá věc, stačí skutečně vykouknout a už to počítáme jako, že jste to stihli. Ale pak samozřejmě se běhnout dolů, to je ta druhá věc, aby jsme vás mohli vzít i na ucho přímo do vysílání.
4: A nebo třeba se skočit padákem z nějakého 13, na co to kecám. V každém případě, co je důležité, opět zítra vyrážíme ráno, v 7:10 budeme zvonit, máme 5 000 a když u vašeho vchodu nebo baráku bude stát tým Hit Rádia Černá Hora, vyhráváte prachy na ruku.
0: Registrace u nás na webu hitradiocernahora.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Hrajové derby mezi Pardubicema a hradeckým Manfieldem je 0-0, protože se hraje až za 15 minut, ale venku jsou samozřejmě už sestavy, takže pokud patříte mezi ty velký punchmakery, který to fakt svíždějí, tak už můžete mrknout, jak do toho prvního zápasu oba týmy vyjedou. My se těšíme, fakt dost.
1: Mě se překvapilo, kolik jako lidí tam jede, protože je to opravdu třaskavý start letošní extraligové sezóny.
0: Vyprodáno, vyprodáno.
1: Hned derby a hned, my dobře víme, že Dynamo má velmi silné exkluzivní posily. Hradec bude taky chtít zaútočit, no, za hodinku, že?
0: Za 15 minut.
1: Už jako, no, 18.00, my to tady budeme sledovat a zítra se dozvíte, pokud náhodou dneska nebudete na trátě, výsledky od nás.
0: Vy byste se ale museli strašně vylejt, abyste to nezjistili.
1: To se jí může taky stát.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
5: Jasně.
4: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
5: Je.
4: Ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
14: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
18: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
19: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
20: Vinilovou? A bude sama hrát?
19: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
21: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
22: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
23: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
22: Jasně.
23: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
24: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, Shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
25: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.

0: לפלד זינות חמבה יש רמד ללא פסיה
1: ירחתם לי ברמבו לי אולופ תסיה Elize, tady je Hit Radio Černá Hora. Teďka jeden takový vlastně romantický příběh, že o nevěře. Dobře, poslouchejte. Stalo se to na Tajvanu a v hlavní roli takový ten automatický robot, jak jezdí po místnosti.
0: Vysavač, myslíš?
1: No. A vysává prostě místnosti. No tak chlápek přistihl svoji ženu tak, že z toho vysavače vyjížděla nějaká kamera, aby asi zkontrolovala, kde ten vysavač je, a nachytala tu ženu.
0: No postel.
2: Ne! To snad ne.
1: Negliže. No,
0: počkej,
1: jasný důkaz. No.
0: Nebyla tam sama, že?
1: To je dost dobrý podotknout. Stalo se to tak, že ten důkaz, to video, pak u soudu jako bylo docela zásadní a byla z toho pokuta, mám pocit, 300 tisíc korun, něco takového.
0: No takhle, tam šlo o to, že on jí nějak hodil k soudu, ona mu musela zaplatit skoro 500 000, ale a pak se to otočilo.
1: No ale počkej, vem si, že za nevěru si nechal zaplatit, jo, to je bizární číslo 1.

0: to, že ona to pak otočila a řekla, hele, jako ty mě nebudeš natáčet z vysavače. A poslala ho, poslala ho na 5 měsíců do vězení, do báně.
1: Takhle jako 5 měsíců klidu od nevěrný ženský, tak to není žádný nic špatného, žádný složenky, žádný vaření. To je taková dovolenkový all inclusive, bych řekl.
0: Jako chtěl bys?
1: Za odvedený úklid.
0: To bys nechtěl, podle mě.
1: No to, samozřejmě, že ne.

0: zkrátka ještě sportovní suvka, jo. Hraje se totiž taky třetí kolo MOL Cupu, fotbalové soutěže. Hradec před koncem zápasu vede v Příbrami 2-0 a Pardubice před koncem zápasu v Kozlovicích, člověče, 5-0.
1: Panečku, to máme sportovní odpoledne.
0: Je to nádherné. My se loučíme.
2: Prší krásně, nebe změnilo se v kole v plnu vláhy. Všechny trable vedra pozbývají váhy.
1: Tak, jo. Tak no ale ne všude, jenom tady.
0: Pozor, koukal na radar? Ono se to, jakoby si zahraju na paní Zárednickou, jo. Ono se to, ta oblačnost rozpíná napříč celé východní Čechy a bude to horší.
1: Jestli tě Alenka ve Špindlu poslouchá, tak si sem dojede pro tebe a odnese tě do pekla.
0: Bio na dvojce, ještě jsem chtěl říct.
1: Hezky.
0: Tak čau zítra.
1: No nic, zítra, čus.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
7: Butik salon Professional Treatment.
6: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
7: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
6: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
7: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
8: Aza Nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. Aza Nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
12: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
19: Kupte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
18: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
19: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
18: A dětem přidáme helmu zdarma.
19: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
18: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora, na Svitavsku u Rohozné se došetřuje nehoda osobního auta, narazilo tady do sloupu, ještě chviličku projíždějte s opatrností. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
2: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Sháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Informační kampaň Váš hlas, vaše volba spustilo ministerstvo vnitra před komunálními a senátními volbami. Má podobu 7 videí, které mají lidem prostřednictvím sociálních sítí co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Pokračuje ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
7: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli je 22 550 kandidátních listin a na nich je uvedeno více jak 190 tisíc kandidátů.
6: Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Teď probíhají kontroly. Blok by měl začít vyrábět elektřinu opět během čtvrtka. 80-letá žena spadla v Dubňanech na Hodonínsku do 8 metrů hluboké studny. Její slabé volání o pomoc zaslechli sousedé. Seniorku pak v bezvědomí zdravotníci po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do hodonínské nemocnice. Naši tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je zatím spokojený.
8: Kluci hrajou dobře, mají formu a příprava běží podle plánu, takže všechny tréninky, které byly naplánované, se daří držet, splňovat.
6: Nominaci dnes neprozradil, oznámí zítra během losování.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
6: V průběhu noci zataženo v jihovýchodní polovině území déště nebo přehánky, zpočátku také výjimečně bouřky. Nejnižší teploty kolem 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 9, no a ve čtvrtek už bude chladněji. Proměnlivá oblačnost, na východě místy s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 17 až 22, v tisíce metrech 12 stupňů a studený severozápadní vítr.
10: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a takhle, je středa. To je fantastický, polovina týdne za námi. Prosím vás, jak se dneska máte? Co vám dneska udělalo radost? 777-937-777. Pojďme si to společně udělat hezký. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Kamufláž a Love is a Shield. Jdem na to.

In Our Lifetime. Texas v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Děláte mi velkou radost. Ptala jsem se vás, jak se dneska máte. Co vám dneska udělalo radost a nesklamali jste? A já píše, teda, otázka pro mě. Zrovna jdu z masáže. Takhle při středě doporučuju. Obě dvě děti u babičky, všichni spokojení. To je skvělý. Takže kdo ještě můžete, vyražte na masáž. Hanka píše, dnes mi udělali radost úplně všichni kolem mě. Kolega mi dal tofy, kolegyně mi řekla, že mi to sluší. Další kolega mi uvařil kafíčko a děcka byly neuvěřitelně hodní a pozorní. Děláme mistrovou hodinářů a jsem šťastná za každý nový den. Pro mě je každý den radostí a úsměvem. To je boží, tolik optimismu potřebujeme všichni. A Adam píše, mám se dobře, udělalo mi radost, že jsem měl k večeři dobré řízky z hub, ze hřibu a pěkně s chlebem. A tolik je úplně perfektní. To je prostě hlavní, že vám to dělá radost. Já se pokusím v tom pokračovat dělat vám radost tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku Jan Kalousek a Řeka v plamenech, teď už ale Linkin Park, tak jdem na to.

0: Řeka v plamenech, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte hezkou středu, přece jenom, hele, jsme za polovinou pracovního týdne, alespoň někdo, určitě jo. Vy, co máte volný víkend, je mi jasný, že odpočítáváte, blíží se to. Důležitý je myslet na to pozitivní, jo. A k tomu, to nejlepší pro vaše uši. No a třeba Spajsky, rozhodně jsou to nejlepší. K tomu taky Hooters nebo Nelly Furtado už za malou chvíli.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
2: www.napos.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Náplně hned.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
9: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
9: CZ.
14: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
15: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
16: Vidra chytil zlatou rybku.
17: Pusť mě, splním ti při přání.
16: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
17: Hapex.
16: Pergolu z konstrukční hranolu.
17: Hapex.
16: Střechu.
17: Hapex.
16: A co kvalitní palubky?
17: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
16: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
17: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tohle je Nelly Furtado, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Čeká nás teď song, který pochází z roku 92. Jo, je to jeden z největších songů Metallica. A je to extrémně jemný song. Je to jejich první spolupráce s orchestrem. Ta píseň původně vlastně vůbec neměla spatřit světlo světa, protože ji složil James Hetfield pro svoji ženu a nechtěl ji vůbec dát kapele k dispozici, ale Lars Ulrich mu to vymluvil. A my jsme díky tomu dostali naprosto fantastický song, dokonalej song, jo. A mimochodem schválně dobře poslouchejte, protože poslední slova, první sloky, kde vlastně je závěr toho i to "and nothing else matters", tak to jsou poslední slova dědy Jamesa Hetfielda. Tak vidíte, jak tyhle životní zásadní věci ovlivňují potom celý to umění. Takže dámy a pánové, pojďme se společně přenést do téhle naprosto unikátní záležitosti. Metallica a "Nothing Else Matters".

0: Vídeň volá, Falko s námi na Hit Rádiu, krásný večer. Taky z toho máte chuť na řízek? Nedivím se. Je tak, když někdo dokola zpívá, že Vídeň volá, tak to se asi, možná ještě sachr, pokud jste na sladký. No nic, ale to je ta krása, že nám ty songy připomínají důležité věci pro nás, že jo? Řízky, sachr a tak dále. Ale hlavně je skvělý, že si můžem tyhle fantastické hity spolu užít. Budeme pokračovat za chvilku s námi No Doubt nebo Aerosmith, tak si to nenechte ujít.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Trenýr Karla.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
14: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
15: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Op, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
16: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
17: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
16: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
17: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
16: A dětem přidáme helmu zdarma.
17: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
16: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
18: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
19: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
20: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
18: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
21: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
22: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
0: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
1: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
0: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
5: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
23: Franto, co pa všechno se dá sušit?
24: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
23: A tvůj bůček?
24: Ten už nestihneš.
25: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo-elektro.cz.
26: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
27: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
1: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna. Hezký večer, 2 minuty po 7 hodině a spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tohle se vám bude líbit, teda? Aspoň doufám. Dámy a pánové, tohle jsou Daft Punk, Harder, Better, Faster a Stronger. Tak jdem na

Skupina Lucie a Pohyby právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. Mimochodem, japonští hasiči teď řeší poměrně jako zvláštní problém, jo. Hasiči z města Kanazawa teď vyzvali občany, velmi slušně samozřejmě, tak jak jim je to vlastní, a poprosili je, aby v případě zásahů hasičských upustili od té zdvořilé japonské etikety a nesrovnávali jim u vstupu do domu nebo bytu boty. Protože tam je prostě zvyk, že vy si sundáte u vchodu boty a majitel toho obydlí vám je srovná, abyste je měli špičkama od dveří, aby se vám pak líp nazouvali. Že pro hasiče je tohle samozřejmě trošku blbý, když pak nesete třeba nosítka. Jo, dokonce k tomu dali i video, jak šílená ta situace může vzniknout. To je neskutečné. Tohle se vám u nás nestane. U nás maximálně dostanete vynadáno, že jste tam našlapali, že tam je po vás bláto a ať si to potom rovnou přijedete uklidit. Nebo? Nemám pravdu? Asi trošku, jo. Že jo. Ale každopádně děkujem všem hasičům, že dělají to, co dělají. Posílám

0: Dobrý večer. Za námi Kim Wilde a Kids in America. A ano, další hity před námi, tak doufám, že jste na to dobře navnadění, že si to užíváte, protože dál budeme společně cestovat v čase, jo? Pomocí těch nejlepších hitů, samozřejmě. Za chvilku tak třeba Verona, taky OMD nás čekají. A taky se dostaví Alanis Morissette. Skvělý song You Out and Know už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a všechno showroomu v Předměřicích.
8: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
9: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
8: www.napos.cz.
10: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky
14: CZ.
17: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
18: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
19: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
20: Září jede naplno, soutěžte o tiskáře.
15: tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
23: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

náhodou posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Mám pro vás tip na víkend. Můžete udělat kuře tak trochu jinak. Prosím vás, údajně můžete totiž kůře uvařit tím, že ho plácnete, a to přesně 23 034krát. Mhm. No protože každé to plácnutí do toho, do té kůže prostě vytváří energii, jo? Akorát to musí být určitý počet. Není to jenom teorie, jak byste si možná mohli myslet. Jeden youtuber už to totiž dokonce otestoval. Postavil speciální stroj, se kterým ukázal, že při dostatečně rychlých úderech může tenhle princip fakt fungovat. Takže to kuře prostě pořádně naplácáte a tím ho uvaříte. Vidíte, v jaký zábavný době žijem? Ano, ano, je to tak, nevadí. Pojďme se vrátit zpátky v čase, radši tohle je Ricky Martin.

0: Boy a The Twist. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Doufám, že si užíváte svoji středu, dáváme si k tomu spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jinak tomu nebude ani za chvilku, čeká nás třeba Rick Astley, také Sugar Babes, nebo... Ještě trocha těch slunečních paprsků a Mr. President.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No

0: Kupte jednoduše online.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
14: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
15: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ob, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
16: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
19: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
18: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
19: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
18: A dětem přidáme helmu zdarma.
19: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
18: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. turbíny.cz.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia.

0: Taky.
1: Štěstí je krásná věc. Richard Miller v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A prosím vás, takhle, jo, komunální volby i ty senátní jsou těsně před námi, že jo, ostrá fáze kampaně, je to hodně, je to často i velký bizár, mně přijde, že letos je to samý pornoherec, každopádně je dobrý, hele, ať si kandiduje, kdo chce, politika, dobrý, nechme to bejt, jo, ale pojďme se podívat za hranice, protože prosím vás, jedna německá politička teď hodně překvapila svými volebními plakáty. A to jednoduše proto, že na svých oficiálních plakátech má na krku řetízek, to ještě není divný, ale ten řetízek je nápis MILF. Nechám vás přemýšlet, cože to znamená, víme, výborně, výborně. Tak ano, opravdu má na sobě řetízek MILF, já jenom doufám, že ona prostě neví, co to znamená. Že jí to někdo jako dal ze srandy a ona to neví. Protože jestli to ví, tak je to naprosto fantastický bizár. Další hity k tomu Ain't That Just The

0: Počúvate s Hitrádiem, za námi právě teď Red Hot Chili Peppers. Přeju krásnou středu, dáváme se společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku, hele, třeba Madonna, jo, taky Lenny Kravitz. A aby to nebylo málo legendární, jakože už je to hodně legendární, tak třeba taky Freddie Mercury. Legendární song Love Kills. Tak si to nenechte ujít, už za chvilku.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
9: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
10: www.topcentrum.cz.
11: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
12: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
13: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
12: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
11: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
14: Dobrý den.
15: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
15: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: Snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snadný.
2: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako jenom amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

6.36, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, pokud teď v dohledné době plánujete večírek, tak opatrně. Jakože fakt, myslím to naprosto vážně. Může se to totiž naprosto bizarně zvrtnout. Svoje o tom teď ví jedna slečna. Ta šla, prosím vás, do baru. Normálka, jo, to uděláme občas, jdem do hospody, jdeme do baru, nic zásadního. Jenomže ona se probudila a měla na účtu dluh 50 miliard. Což je jakoby těžký udělat za večer v baru. Jo, to není úplně jako normální, samozřejmě. Dobrý je, že na té fotce z toho účtu je vidět, že na druhém účtu má ještě stále 76 dolarů, takže je úplně v pohodě. 50 miliard, jak se to asi tak mohlo stát? Já si představuju, že se opila takovým stylem, že se rozhodla koupit si, nevím, flotilu letadel, lodí, možná i nějaký soukromý ostrov k tomu. Každopádně, prosím vás, až půjdete ven, opatrně. Ne, že budete dělat opět.

0: Celtic Frost a I Like It. Posloucháte Hit Radio. Přeju všem krásný středeční večer, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pomalu loučím. Mějte se moc hezky, užijte si fantastický večer a rozloučím se s váma trochou romantiky. Co říkáte? Za chvilku už Faith Hill, taky Buckfish, anebo Chaos a Televize. Nenechte si to ujít a ahoj.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
3: www.napos.cz.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
14: www.topcentrum.cz. Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
15: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
16: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
15: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
14: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
13: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
14: Haspel.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Minometní grana.
2: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu?
3: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se...

0: zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.

0: Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I

0: Rádio Černá Hora. Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
1: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.